0: Hit Radio City Brno.
1: Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou.

Znáš to, všechny city schovat na papír, pak jenom doufat, co se stane, až je objeví. Třeba nic, třeba všechno se to změní, život bude lepší, než to hraní, na co není.

0: zábava vlny tobogány.
1: Co vás čeká?
0: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
1: Plno tobogánů a skluzovek.
0: Tak všichni rychle do plavek.
1: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kupři vstupenku.
0: Relax, drinky, animace.
1: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
0: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
2: Akvapalas Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na akvapalas.cz.
3: Rytířský duel jako semifinále Snapbacks ligy amerického fotbalu ve Znojmě. Přijď podpořit znojemské Knights v cestě do finálového Tipsport Czech Bowlu proti Nitře Knights. Semifinále se hraje v neděli 5.7. od 17.50 na městském stadionu. Zápas můžeš sledovat v přímém přenosu na ČT Sport. Na zápas tě zve
4: Under Armour makes you better.
3: To nejlepší pro svůj trénink najdeš na underarmour.cz.
5: Koupelny kuchyně.
6: Končíme. Chcete si nakoupit se slevou až 90%? Tak neváhejte. Totální výprodej outletu Siko v Brně Židenicích. Velké stěhování, takže všechno zboží musí pryč. A to doopravdy. Brzy nás najdete ve zcela nové obchodní zóně Siko v Bohunické ulici. Totální výprodej celého sortimentu se slevami až 90%. Siko. Stylové řešení vašich koupelen a kuchyní. Více na siko.cz/outlet.
7: Hit Radio.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

0: Radio City Brno.
1: Either you're mine or you're not. Make up.

0: Seven Baby Goodbye, já bych spíš řekla Good Morning, kamarádi. Máme tady totiž takové upozornění. Dneska odstartovala oficiálně druhá, říkejme tomu ta lepší polovina roku. My vlastně tady už máme 2026 a půl. Takže pokud jste si dali na letošek nějaké závazky, úkoly, takzvané to předsevzetí, tak měli byste být téměř v polovině. Náš šéf si třeba předsevzal letos přibrat 10 kilo a to, co on vlastně přibírá, tak já jsem se rozhodla zhubnout. A protože náš Míša je prostě šikovnej, tak už má od nového roku plus 7, což je skvělý, Davide.
1: No prosím, už je skoro tam.
0: Takže co se povedlo zatím vám? Na co jste vy nejvíc pyšní? Napište nám to na 777-937-777. A co ty, Dave?
1: Tak naštěstí se mě zeptal už tady ve studiu před vstupem, takže ano, jsem se mohl připravit. Moc toho zatím nebylo, ale uběhl jsem svůj první maraton. Hezký. Takže taková jako věc, kterou jsem si předsevzal a splnil. Já jsem rád, že se mi to povedlo. Co ty?
0: A jak dlouhý byl ten maraton?
1: No, normálně celý 42 kilometrů.
0: Hezky, dobře. Tomu říkám palec nahoru. Co se povedlo mně, tak jak jsem zmiňovala to, co náš šéf chce přibrat, nebo zhubnout, tak ne, počkej, on chtěl přibrat, ne? Ne, zhubnout.
1: Říkal jsi přibrat původně.
0: Přibrat, ano, přibrat chtěla.
1: Prostě
0: ale jemu
1: jste
0: se
1: si to předali. On přibral to, co ty jsi ubrala.
0: Přesně tak a podařilo se mi teda už 17 kilo

0: strašně ráda, i když teda ty horní partie gravitace je potvora, že jo, co
1: wow,
0: si budem.
1: Wow, hezky, ale 17. hodně.
0: No, začala jsem víc chodit, sportovat, cvičit, takže jsem na sebe fakt jako pyšná. Akorát oblečení mi teď trošku padá, takže budu muset vyměnit celý šatník, ale to je zase taková ta pozitivní zpráva.
1: Jen tak budem. Dál, jen tak dál.
0: No a vy nám dejte vědět, co se povedlo vám a my vám k tomu budeme hrát. Trošku to ráno rozparádíme, ne? Avril Lavigne a taky Miles Smith. Tak buďte s námi a hezké dobré ráno.

0: Hezké dobré ráno, za minutku máme 6:45, to je aktuální čas vámi, Lea, středeční snídaně šampionů. A vy mezi tím, co nám píšete, vaše úspěchy, co se vám podařilo, na co jste pyšní pro rok 2026, tak tady máme takovou jednu podstatně opravdu velmi důležitou novinku, která platí od dnešního dne. Ženy pro preventivní vyšetření rizika rakoviny prsu nepotřebují ode dneška žádné žádanky od praktického lékaře a gynekologa, což je naprosto skvělá zpráva. A konečně našemu státu došlo, že dospělá žena prostě nepotřebuje takový ten doprovodný dopis k tomu, aby se rozhodla jít na kontrolu svého vlastního těla, což si myslím, že je opravdu strašně velký úspěch, protože polovina žen na prevenci nešla jenom proto, že se jim nechce absolvovat to kolečko, sama to znám, objednat se ke gynekologovi, vyhádat si termín, hodinu tam listovat, nevím, starým časákem. A to všechno jenom pro jeden cár papíru. Teď tahle výmluva oficiálně končí. Prostě hotovo, vyřízeno. Holky, děláme to všichni pro sebe. A za tohle jsem prostě strašně ráda. My se teď mrkneme na cesty, zahrajeme nějakou skvělou muziku a dáme si ranní update.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opavia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
3: Pro dokonalý fotbalový zážitek je tu Hisense. Užij si perfektní obraz i zvuk z RGB mini LED televizí i vychlazené nápoje z americké chladničky. Hisense, oficiální sponzor FIFA World Cup 2026.
4: Skutečnost nebo jen sen? Váš sen o vysněné kuchyni máte na dosah. XXL kuchyně. Na českopolské hranici se vaše sny o nejkrásnější kuchyni, kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Jsme XXL kuchyně a těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně. To jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
5: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
6: Carglass opraví, Carglass vymění.
7: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady.
8: Zábava vlny tobogány.
9: Co vás čeká?
8: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
9: Plno tobogánů a skluzovek.
8: Tak všichni rychle do plavek.
9: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
8: Relax, drinky, animace.
9: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
8: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
7: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
10: Koupelny kuchyně.
11: Končíme. Chcete si nakoupit se slevou až 90%? Tak neváhejte. Totální výprodej outletu Siko v Brně Šidenicích právě začíná. Čeká nás velké stěhování, takže všechno

0: musí pryč, a to doopravdy. Brzy nás najdete ve zcela nové obchodní zóně Siko v Bohunické ulici. Totální výprodej celého sortimentu se slevami až 90%. Siko, stylové řešení vašich koupelen a kuchyní. Více na siko.cz/outlet.
1: Prázdniny startují a ceny padají. Tak proč nevyrazit na výlety s plnou nádrží z Makra? Od 1. do 3. července u nás natankujete. Natural 95 za 35,50 a diesel za 31,50 z DPH. Tankujete i bez makrokarty. Zastavte se pro palivo i výhodný nákup na cestu. Více na makro.cz.
2: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na Allegro.cz. V sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro. Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělak. Na trase z Brna do Mikulova u Pasohlávek havarovalo osobní auto, tak tam dávejte pozor a raději uberte plyn. Ať už míříte kamkoliv, tak šťastnou cestu a pohodu za volantem.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio City Brno.

0: Krásné dobré ráno. Pojďme se podívat, co se vám, našim posluchačům, povedlo v roce 2026, protože oficiálně máme tu druhou polovinu 2026 a půl, tomu říkejme. Takže Davide, těch posluchačů nám napsalo opravdu hodně. Třeba tady Jirka se konečně naučil stávat na první zazvonění budíku, i když až po třetím týdnu pokusu.
1: Hezky, dobré ráno. Tak ještě před půl rokem by nás neposlouchal a teď, protože vstál rovnou, tak může napsat zprávu.
0: Naprosto skvělý. A nebo tady píše Katka z Jihočeského kraje. Dobré ráno, já jsem hrdá, že jsme s partnerem přežili desetiletou krizi způsobenou změnou partnerovy práce.
1: Hezky, tak gratulujeme.
0: Skvělý. Nebo Lukáš schodil pár kilo a teď se vejde do kalhot, které už dávno čekali ve skříni. Tleskáme, skvělý. Nebo tady posluchačka Péťa. Já myslím, že tohle téma ti bude velmi blízké. Odhodlala se a řekla své ano. Takže svatba je na světě.
1: No prosím, tak my jsme si řekli své ano už před... No vlastně loni na festivalu v Karlových Varech, takže už to bude rok, kdy jsme se na tom jakože domluvili, svatba bude za chvíli.
0: Jak je ta píseň? Už to bude rok. Da, da, da, da, da. Ale skvělý, já ti to strašně moc přeju. Nebo dokonce si tady posluchač Petr splnil sen, koupil si něco, po čem dlouho toužil, šetřil peníze, a nebo konečně začal dělat věci, které pořád odkládal. Skvělý.
1: No prosím, tak gratulujeme všem, kteří se k něčemu odhodlali.
0: Přesně tak, takže tleskáme, gratulujeme, jste šampioni. Hit Radio City Brno. Oh,

0: Kytlaroj, Justin Bieber, Hitradio, snídaně šampionů, s vámi Lea a David a teď už taky informace, které potřebujete vědět pro start nového dne. Ranní update právě teď.
1: Ranní update.
2: LeBron James bude pokračovat v NBA i ve 42 letech, poprvé od roku 2018 už ale neoblékne dres Los Angeles Lakers. Legendární basketbalista absolvuje svou 24. sezonu v zámořské lize a znovu posune vlastní rekord. Blesk zasáhl strom u dětského tábora na Jindřichohradecku a zranil 6 lidí. Jednoho muže, který byl krátce v bezvědomí, přepravil do nemocnice vrtulník. Dalších 5 nezletilých skončilo v péči lékařů, všichni jsou podle záchranářů ve stabilizovaném stavu. Metallica opět pomohla lidem v nouzi. Před koncertem v Cardiffu věnovala místní potravinové bance 20 000 liber, což vystačí zhruba na 9 000 jídel. Finanční dar dorazil ve chvíli, kdy banka hlásila téměř prázdné sklady.
0: A to lidské gesto.
2: To už říká krásný velký hlas a taky velké srdce.
0: Tak bychom si je mohli i zahrát.
2: Pojďme na ně.
0: Posíláme Metallicu právě teď.

0: podcast Hit Radio Snídaně šampionů s vámi. Hezké dobré ráno, Lea s Davidem. A máme tady pro vás důležitou sportovní informaci, hlavně pro fanoušky fotbalu. Protože už v pondělí vypadli na mistrovství světa ve fotbale Japonci a jejich fanoušci zase dali světu takovou tu lekci, kde jejich tým vypadl z Brazílii, i když v zápase vedl a byl blízko senzaci. No a v případě takové porážky by, já nevím, co já vím, ostravský fanoušek na supeně opustil stadion cestou domů, nakopl třeba 3, 4, 5, 6 popelnic, doma by se řezal děti a týden by s ním nebyla řeč. Ale co udělali Japonci po zápase? Vzorně uklidili svůj sektor, jejich hráči precizně uklidili svou šatnu a dokonce napsali organizátorům turnaje děkovný dopis. No, co na to říkáš, Davide, jsou holtýní.
1: Tomu se říká prohrát ve velkém stylu.
0: To je krásný. Mrknem na cesty, hezké ráno.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
3: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
4: Maxi, ta podlaha potřebuje natřít. V Baumaxu mají bílý balakryl Uni už od 239 korun.
5: Baru, pořídíme podlahu novou, laminátovou. Dub Orlen nebo dub Boston jen za 175 korun metr.
4: Super, a balakrylem natřeme futra.
5: Akce platí do konce července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: 4. července slavíme 20 let otevřených sklepů ve Vítonicích. Skvělé víno, kivadlová doprava a večer velkolepá dronová show. To jsou otevřené sklepy Vítonice už 4. července. Vítoničtí vinaři CZ.
7: Není nic příjemnějšího, než se za letního dne ponořit do chladivé, křišťálově čisté vody. A takovou vodu můžete mít i vy ve vašem bazénu. V odborných centrech Bauhaus máme připravenou bohatou nabídku bazénů, filtrací a další potřeby pro letní radování. Bauhaus, když
8: se to má podařit. Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
9: Miluju nový místa se skvělou kávou.
10: Jo, Kapka.
9: Co je Kapka?
10: Výhodný předplatný na kafe na pár kliků. Objevuješ nový místa a nic neřešíš.
9: Objevuj nová místa od pražíren po Hidden Bistra s aplikací Kapka.
10: Svou oblíbenou kávu, maču nebo limču si můžeš vychutnávat už od 89 korun měsíčně.
9: S Kapkou máš kafe vždycky v kapse.
10: Předplatné na kávu.cz.
11: Rytířský duel jako semifinále Snapbacks ligy amerického fotbalu ve Znojmě. Přijď podpořit Znojemské Knights v cestě do finálového Tipsport Czech Bowlu proti Nitře Knights. Semifinále se hraje v neděli 5.7. od 17.50 na městském stadionu. Zápas můžeš sledovat v přímém přenosu na ČT Sport. Na zápas tě zve Under Armour makes you better. To nejlepší pro svůj trénink najdeš na underarmour.cz.
12: 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, LP a ty na jednom místě. Vyhraj 4denní vstupenky na festák Colors of Ostrava od Allegro. Každé všední ráno ve snídaní šampionů na Hit Rádiu.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. Silný provoz je na dálnici D1 v Brně směrem od Prahy a štosuje se nám to taky tradičně u Lipůvky na hlavním tahu od Svitav na Brno. Šťastnou cestu a hlavně v pořádku dojeďte.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: i za 100 let.
1: Kdo ví, co bude za 100 let? Já vím, co bude teď, a někteří z nás možná trošku zapláčou. Je tady totiž konec levných nákupů u Temu nebo AliExpressu, protože ode dneška od 1.7.2026 si bohužel za každý balíček připlatíme clo 73 kaček. Jestli je to dobře nebo ne, to ať radši posoudí jiní, já jenom vím, že třeba spousta mých kámošek v tom našla takovou tu závislost. Ty balíčky z Číny jsou jako kinder vajíčka pro dospělé, nikdy jsme vlastně nevěděli, co tam bude, a většinou to byla taková ta blbost v dárkovém balení, co se hned rozbila. Co si o tom myslíš, Davide? Co jsi si koupil za největší šílenost třeba, když jsi si co objednal, AliExpress, já nevím, cokoliv takovýho z toho.
2: Hele, já tohle úplně velký fanoušek nejsem,
1: já
2: protože
1: ne, no.
2: Jak si to přirovnala k těm kinder vajíčkům, tak taky kolikrát z toho nic nefunguje, takže
1: tak.
2: Podle mě je to dobře.
1: Já si taky myslím, že je to dobře, prostě máme v krvi tu potřebu mít doma každou vychytávku z reklamy na TikToku, si myslím většina z nás, i když právě víme, že ten přístroj, jak říká David, na čištění uší třeba za 30 korun nebude vůbec fungovat, že jo. Takže přátelé, kamarádi, jakou největší šílenost jste si kdy objednali vy? Napište nám to, ať se společně pobavíme na 777-937-777 a já vám posílám čáry, máry, abrakadabra, Lady Gaga právě teď.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Chceš si dát skvělý kafe na cool místě?
3: Tak sáhni pro mobil. S aplikací Kapka máš svou oblíbenou kávu, maču nebo limču na pár kliknutí, poznáš nová místa a nic víc neplatíš.
2: Jednoměsíční předplatné pro celé Česko.
3: S Kapkou máš kafe vždycky v kapse.
2: Více na předplatnenakavu.cz.
4: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
5: Hi, this is Ed Sheeran.
6: Hi, this is Madonna.
7: It's me, Rita Ora.
8: I'm Macklemore.
9: I'm Dua Lipa.
10: Všechno, co žijeme, nosíme a čím se obklopujeme, je umění a design. Inspirujte se tam, kde móda a tvorba určují směr. Moravská galerie v Brně.
0: On air.
6: Online.
0: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
11: 7:00, krátké zprávy a David Jošt. Dnes je poslední šance podat daňové přiznání. Termín se týká lidí, kteří využili služeb daňového poradce nebo mají povinný audit. Do dnešního dne musí přiznání nejen podat, ale také zaplatit případnou daň. Kdo se opozdí o více než 5 pracovních dnů, tomu hrozí pokuta. Běžné termíny pro podání daňového přiznání skončily už na jaře. K mamografu ode dneška bez žádanky. Ženy se od dnešního dne mohou na preventivní vyšetření rakoviny prsu objednat přímo bez doporučení od praktického lékaře nebo gynekologa. Změny se týkají i receptů. Praktičtí lékaři nově mohou předepisovat o 1200 léků víc než doposud. Ministerstvo zdravotnictví věří, že novinka zkrátí čekací doby u specialistů. Lidská práva i protidrogová politika mají nově na starosti ministerstva. Obě agendy od dnešního dne přestávají spadat pod úřad vlády. Nově si je rozdělili rezorty spravedlnosti, práce, kultury a zdravotnictví. Vláda tvrdí, že změna přinese efektivnější fungování. Domácí i zahraniční odborníci ale varují, že rozdělení může oslabit koordinaci a roztříštit důležité agendy. A teď už pojďme k nám do regionu.
12: Brno má na kontě nový unikát. Městem projel nejdelší 2-kilometrový konvoj 40 tramvají Škoda 45T rekordů. Tramvaje vyjeli z náměstí Svobody přes hlavní nádraží do Pisárecké vozovny. Dopravní podnik chtěl dnešní akcí prezentovat, jak se mu daří modernizovat vozový park. V Brně a na jihu Moravy nás čeká zpočátku slunečno a odpoledne četné a silné bouřky. Teploměr ukáže až 34 stupňů Celsia. Z Brna Jitka Valášková.
0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Radia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách.
13: Hit Radio. Snídaně šampionů.
14: Krásné dobré ráno, 2 minutky po 7, středa 1. 7. 2026. Je tu další hodinka, my jsme pořád s vámi z éteru Hit Radia Lea s Davidem. Venku léto, prázdniny v plném proudu a ideální čas na takové ty malé i velké radosti, ne? Tak doufáme, že už máte úsměv na tváři a pokud ne, kamarádi, dejte tomu ještě minutku, protože naše ranní nálada právě dorazila. Čeká vás skvělá muzika, příjemné ráno, taky rychlá pětka, Lupeny na Colorsy, tak to je možná i velký důvod k tomu mít ten úsměv na tváři. Zůstaňte s námi a jedeme, nezastavujeme. Offspring právě teď.
0: Hit Radio City Brno.

0: Co nemusíte udělat dnes, odložte na pozítří, ať máte zítra volno. Přátelé, kamarádi, přiznejme si to, chorobní odkládání úkolů prostě vládne, o tom žádná. Průměrný člověk prozevluje denně 69 minut odkládáním důležitých činností a taky takových těch jiných povinností. A celkem tak strávíme během života v průměru neuvěřitelné, teď se podržte, 3 roky. Nevím, proč bychom si ale tohle měli vyčítat na druhou stranu. Co si myslíš, Davide?
1: Hele, já jsem na tohle téma měl připravený takový for, ale nechám ho na pozítří.
0: Dobře, takže lepší v životě 3 roky prozevlovat, než prostě propracovat, ne? Mrknem na cesty, hezké ráno.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Radia.cz. Přes apku Radia.cz.
3: For camping. Venku je nám krásně.
4: Tady chci bydlet.
3: Venku?
4: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
3: A kde bude ložnice?
4: Na louce pod hvězdami.
3: To je ale velká ložnice.
4: Největší na světě.
3: No jo. A co koupelna?
4: No, v potoce.
3: A sousedi?
4: Už se hlásí.
3: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
4: Jo, tady nám je krásně.
3: For camping. Venku je nám krásně.
5: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
6: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. Pátek 10. července v Zámeckém parku ve Slavkově u Brna. Těšíme se na vás.
7: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
8: Chcete zažít letní pohodu se stylovým zahradním nábytkem, vůní grilovaného jídla, terasu mít zastíněnou pergolou a večer svítit designovými lucernami? Přijďte si k nám do odborných center Bauhaus vybrat ze široké nabídky sezónního zboží a zažijte ji také. Bauhaus, když se
9: to má podařit. Sýko, koupelny, kuchyně.
10: Končíme. Chcete si nakoupit se slevou až 90%? Tak neváhejte. Totální výprodej outletu Siko v Brně Židenicích právě začíná. Čeká nás velké stěhování, takže všechno zboží musí pryč. A to doopravdy. Brzy nás najdete ve zcela nové obchodní zóně Siko v Bohunické ulici. Totální výprodej celého sortimentu se slevami až 90%. Siko. Stylové řešení vašich koupelen a kuchyní. Více na siko.cz/outlet.
11: Na všechno existuje návod, až na muže po 40, tedy až doteď.
12: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
11: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
12: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
11: Maitreya. Inspirace srdcem.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. Na dálnici D52 na 10. kilometru směrem od Pohořelic na Brno leží v pravém pruhu prkno, tak tam dávejte pozor a raději tam uberte plyn. Ať už míříte kamkoliv, tak šťastnou cestu.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. Hit Radio City Brno.

0: Krásné dobré ráno, pomalu, ale jistě cítím v kostech, že se blíží rychlá pětka, takže můžete nám klidně začít psát, chci soutěžit na 777-937-777, ale teď si dáme ještě ranní update s Davidem.
1: Ranní update.
2: Fotbalové finále nebude jen o sportu, ale i o velké hudební show. Před rozhodujícím zápasem 19. července na stadionu MetLife vystoupí Robbie Williams. Už dříve pořadatelé potvrdili také účast Shakiry, Madony nebo skupiny BTS. Majitele psů čeká nová povinnost centrální evidence zvířat. Od dneška se psi musí postupně zapisovat do registru, nejpozději při nejbližší vakcinaci proti vzteklině. Štěňata potom musí být označena čipem a zaevidována ještě před předáním novému majiteli. Po krátkém ochlazení se do Česka mohou vrátit tropy. První červencové dny sice přinesou teploty kolem běžných hodnot, už od druhého týdne se ale má znovu oteplovat. Dlouhodobé výhledy navíc naznačují, že druhá polovina měsíce by mohla být teplejší a suší než obvykle.
0: Ježiši Maria, nestraš nás, takže přátelé, nejvyšší čas nakoupit ty klimatizace a vybavit se.
2: Je to tak, ale je to všechno otázka úhlu pohledu, jo. Když se tady koukám na předpověď a říkám si, zítra bude 27, tak si říkám, to je příjemný.
0: Ano.
2: Přitom ještě před rokem, nebo před půl rokem, před měsícem by si řekla 27, to umřeme, ale teď po těch 40 si řekneš vlastně docela příjemný ochlazení.
0: Naprosto souhlasím a dneska má být takhle, tak jak vlastně vidíme ráno, takže prosím vás, vyvětrejte si doma, protáhněte, udělejte ty průhany, ať je vám prostě dobře a připravíme se společně na ta vedra. Rychlá pětka, pište, chci soutěžit.

0: Hezké dobré ráno, je to tady. Rychlá pětka, 2 čtyřdenní vstupenky na festival Kalerosof Ostrava od Allegro čekají na někoho z vás. Rychlá pětka. Já už teď vím, že máme na telefonu posluchačku Sabču. Hezké dobré ráno, Sabi.
1: Ahoj.
0: Ahoj, odkud voláme, prozraď nám.
1: Voláme z Brna.
0: Voláme z Brna, tak to máš kousek do Ostravy.
1: Jo, to je právě dobrý.
0: S kým by si vyrazila na festiák?
1: Já bych vzala určitě přítele.
0: Skvělý, tak prosím tě, jestli jsi připravená, nádech, výdech, tak jdeme na to.
1: Ano.
2: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
0: Sabčo, jaký rok bude přesně za půl roku?
1: 2027.
0: A den?
1: Jo, za půl roku to bude 1.
0: No, pojď. Prvního první, my jsme chtěli rok, ale ano, jo. Prvního první. Pokračujeme dál.
2: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Jaké je hlavní město Itálie?
1: Řím.
0: Výborně, už jsi tam byla?
1: Ne, byla jsem v Benátkách.
0: Je krásný, doporučuju. Pokračujeme.
2: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
0: Jak se jmenoval mravenec, který randil s Beruškou?
1: Srda.
0: Ano.
2: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Jdou dneska děti do školy?
1: Ne, dneska jsou prázdniny oficiálně.
0: Ano, no a poslední otázka. Co si namažu na chleba?
1: Máslo.
0: Výborně! Ty dostáváš 2 čtyřdenní vstupenky na festival Kalerosof Ostrava od Allegro.

0: což je vlastně nejznámější nákupní platforma v Polsku. Výrobky ze všech klíčových kategorií se zaměřením na maximální pohodlí při nakupování, včetně bezplatného doručení v rámci placené služby Allegro Smart. Máš radost?
1: Mám moc, vezmu ještě i rodiče. Tam
0: no
1: je,
0: tak
1: wow.
0: Skvělý, ježišmarja, my tak rádi děláme vždycky radost vám, našim posluchačům. Vydrž na telefonu a měj se krásně.
1: Ahoj, děkuju.
0: Ahoj, to je nadšení a radosti. A nebojte, přátelé, zítra budeme rozdávat další 2 čtyřdenní vstupenky na festival Colors of Ostrava od Allegro.
2: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Rádiu. Allegro ti přináší Allegro Wishlist Zónu na Colors of Ostrava. Tvůj festival, tvoje pravidla, všechno na jednom místě. Allegro, sponzor pořadu.

0: Posloucháte středeční snídaní šampionů, Hit Radio stále s vámi, taky Lea s Davidem, tak doufáme, že máte hezké ráno, dobrou náladu a třeba někdo z vás i kávu poručuje nebo nějaký dobrý čajíček. My jsme tady s vámi, jdeme si společně užít další krásnou část toho ranního středečního dne za ten 1.7. Za chviličku Zara Larsson, mrkneme taky na cesty a dokonce dorazí i Teddy Swims, který je součástí Colors of Ostrava.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
2: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
3: Jsme mladí a neklidní.
4: Jdeme na to!
3: Vyrážíme objevovat krásy Česka.
5: Piráti, jdeme! Ahoj!
6: Kdo si hraje nezlobí, ne?
7: V novém zábavném pořadu Čekuj Česko.
8: Každou neděli dopoledne na Nově.
9: A poprvé Příbrami.
10: Plánujete na víkend pořádnou makačku? Tak zbystřete. V Prodoma jedeme akci Víkend za polovinu. Navštivte naše půjčovny. Vybrané stroje a profi nářadí vám půjčíme za pouhou půlku ceny. Rezervujte si techniku včas a ušetřete balík. Více na prodoma.cz. Prodoma.
11: Rytířský duel jako semifinále Snapbacks ligy amerického fotbalu ve Znojmě. Přijď podpořit znojemské Knights v cestě do finálového Tipsport Czech Bowlu proti Nitře Knights. Semifinále se hraje v neděli 5.7. od 17.50 na městském stadionu. Zápas můžeš sledovat v přímém přenosu na ČT Sport. Na zápas tě zve Under Armour makes you better. To nejlepší pro svůj trénink najdeš na underarmour.cz.
12: Co se tady děje?
13: Co se chystá?
14: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
15: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
14: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
16: Prázdniny startují a ceny padají, tak proč nevyrazit na výlety s plnou nádrží z Makra? Od 1. do 3. července u nás natankujete Natural 95 za 35,50 a diesel za 31,50 z DPH. Tankujete i bez makrokarty. Zastavte se pro palivo i výhodný nákup na cestu. Více na makro.cz.
17: Připraveni na letní zážitky? Léto v Penny jede na plné obrátky. Přijďte si vybrat. Batůšky na výlety, plážové tašky nebo repráčky a sluchátka jsou nyní výhodně za nákupy v Penny.
18: Hit Radio. Zima, mokro, vítr a přesto ten nejlepší výlet ever. Jestli tě počasí zkoušelo a ty jsi to s kámoši stejně užil, vyprávěj nám o tom. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na web o svém nejlepším výletě v nejhorším počasí a vyhraj si značkové outdoor vybavení od 4Camping. Terapie venkem na Hit Radio.
19: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejná.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. Zdržení přes 5 minut hlásíte z kolony u Lipůvky na tahu od Svitav na Brno a zpoždění kolem 5 minut aktuálně naberete taky na příjezdu do Brna po dálnici D2. Přejeme všem šťastnou cestu.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ. Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Rádiu.

Gun, David Guetta, tedy Swim Stones and I. Tahle hudební trojice se hodně povedla. 7 hodin 51 minutek a já tady pro vás mám příběh, který napsal sám život. A teď nevím, jestli ho vlastně obdivovat, anebo být v šoku, protože plzeňští strážníci zastavili seniora v Borské ulici původně kvůli nezapnutému pásu. Jenže 86-letý řidič hlídce s naprostým klidem oznámil, že řidičák nemá a nikdy v životě ho nevlastnil. Tomu říkám fakt respekt, palec nahoru. Pokud zvládneš jezdit 60 let bez papíru, ty bláho, a nespůsobit nehodu, přátelé, zasloužíme si ten řidičák dostat čestně a zdarma jako dárek k 90. To je fakt obdivuhodný. Teď už Dance with Somebody. Hezké ráno.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
1: Orea Congress Hotel Brno hledá nové kolegy a kolegyně, kteří chtějí v moderním a stabilním zázemí tvořit skvělé zážitky pro naše hosty. Hledáme šéfcukráře, cukráře, kuchaře a další posily. Staňte se součástí skvělého týmu Orea Hotels & Resorts. Více na orea.jobs.cz.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
4: Všechno, co žijeme, nosíme a čím se obklopujeme, je umění a design. Inspirujte se tam, kde móda a tvorba určují směr. Moravská galerie v Brně.
0: On air.
5: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Pro majitele psů začíná nová povinnost. Ode dneška musí své psy registrovat do centrální evidence. Zvíře ale není nutné zapisovat hned, stačí to při běžné návštěvě veterináře nebo nejpozději při očkování proti vzteklině. Za registraci se bude platit poplatek, výši si určí jednotlivé veterinární ordinace. Nově také musí být štěňata očipována a zaevidována ještě před předáním novému majiteli. Živnostníkům se snižují odvody, od července budou OSVČ platit sociální pojistné z nižšího základu než v prvním pololetí. Ten se vrací ze 40 na loňských 35% průměrné hrubé mzdy, změna navíc platit zpětně od začátku roku. Živnostníci tak budou moct požádat o vrácení části už zaplacených záloh. Zatýrání lidí i zvířat mohou hrozit přísnější tresty. Sněmovna podpořila novelu, která zpřísňuje postih za domácí násilí i týrání zvířat. Minimální trest vězení by se zvýšil ze současných 6 měsíců na 1 rok. Horní hranice trestů se ale měnit nebude. Pokud novela projde, platit by měla od ledna příštího roku. A teď už pojďme k nám do regionu.
7: Naději ještě neztratili uchazeči, kteří se nedostali. V létě totiž mají možnost podat si přihlášku. Některé z jihomoravských škol otevřely další kolo přijímacího řízení. Hlásit se mohou žáci třeba na gymnázia, licea nebo školy s ekonomickým, technickým a zemědělským zaměřením. Dneska nás v Brně a na jihu Moravy čeká zpočátku slunečno a odpoledne četné a silné bouřky. Naměříme až 34 stupňů Celsia. Z Brna Jitka Valášková.
0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.
8: Hit Radio. Snídaně šampionů.
9: 8:02, krásné, dobré středeční ráno, je 1. července, začíná nám taková ta nová kapitola léta. Lea s Davidem jsou stále s vámi, máme před sebou poslední společnou hodinku, tak si pojďme pořádně užít s dobrou muzikou, pohodou a třeba i s takovou tou myšlenkou, že půlka roku už je za námi. Teď už se laví a Khaled, hezké ráno.
0: Hit Radio.

0: Roše, Bruno Mars a Paté, hezké dobré ráno, 8 hodin, 9 minut k tomu. Pojďme se společně pobavit a zavzpomínat, pokud jste taky tak trošku kdysi naletěli vašim rodičům, že třeba škvoru noci zaleze do vašeho ucha a prokousne vám ušní bubínek, že se normálně chce smát, nebo že když nás bodne sršeň, tak umřeme, případně, že do vody nesmíme všichni najednou, aby prostě někdo hlídal ten ručník, že jo?
1: Tak mě můj strýda nakecal, že nemám vyhazovat odpadky ve vlaku, protože ty se z toho koše potom dají vydat jenom tak, že otočíte ten vlak vzhůru nohama a zatřezete si. Takže od té doby já pokaždý, když dneska vyhazuju věci ve vlaku, tak si tady na tu hlášku mýho strýdy vzpomenu a vyhodím to venku.
0: Ježiš, to je skvělý, to slyším teď úplně poprvé. Já jsem teda věřila hodně tomu, že když spolknu žvíkačku, tak se mi slepí střeva a půjdu na operaci.
1: Jasně, nebo když rozbijete vajíčko a uděláte si ho třeba na pánvi a zbyde tam kousek té skořápky, takže vám může zaskočit a můžete taky umřít. Takže takovéhle blbosti si prostě z dětství pamatujeme, no.
0: Je pravda, že my tyhle rady si předáváme z generace na generaci, léto co léto. Tak prosím vás, přátelé, naši milí kamarádi, posluchači, jakým pitomostem jste věřili vy? Napište nám to na 777 937 777. Teď jsem si ještě vlastně vzpomněla, že mi babička říkávala, Leonko, je hodně mrkve, že budu lépe vidět. Tak pište, těšíme se.

0: Tak všude. 9:04, hezké dobré ráno, posloucháte středeční snídaní šampionů a my tady řešíme mýty kolem léta, které nám dostávali do hlavy rodiče a nemůžeme se jich zbavit. Těch zpráv přišlo zase obrovské množství, děkujeme hrozně moc, píše tady Péťa, že když spolknu pecku od melounu nebo třešně, vyroste mi v břiše strom a větve mi polezou z pusy. Celý léto jsem pak nespala a čekala, kdy začnu pučet.
1: Tak to je taková ta klasika.
0: Jo, jo, nebo tady Lucka, že když budu dělat ksichty a zrovna odbije půlnoc nebo zafouká vítr, tak mi ten obličej už navždy zůstane skřivený. Do 12 jsem radši ani nemrkala.
1: Tak to jsem ještě neslyšel, teda dám na to pozor.
0: Ukaž, jaký děláš v obličej, směješ se, to by ti mohlo zůstat na pořád. Nebo tady taky píše Lenka, když budeš jíst syrový těsto na buchty, dostaneš červy. Pekla jsem s babičkou a představovala si, jak mi v žaludku rotuje armáda žít. Nebo tady dokonce Juraj píše, taxikář, s tím hlídáním ručníku to dělám doteď, máme to v DNA, prostě z rodiny na koupáku vždycky někdo musí sedět na dece jako ostraha věznice a hlídat propocený triko z tržnice. Ježíš, to je tak skvělý se vrátit takhle zpátky do minulosti a kolik vlastně pravdy na tom bylo a my jsme tomu skutečně věřili. Jako neskutečný. Tady píše ještě Květinka, jo, když se napiju na třešně vody, tak mi v břiše explodujou, zkazí se a já umřu v hrozných křečích. Přitom kombinace třešně a kofola je nejvíc.
1: Ale myslím si, že zrovna pít vodu po třešních se nedoporučuje, jakože opravdu se člověk udělá blbě, ne že by přímo explodoval, ale...
0: Skončí na toaletách. Každopádně, přátelé, pište klidně dál, protože těch SMSek je tady spousta a my se tady nad tím jenom krásně usmíváme. Hezké dobré ráno, mrkneme na cesty.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
4: Nejkrásnější vinice, kouzelná vinařství, špičková vína, letní večery a nejlepší české i slovenské kapely.
5: Správně, je tu hudba na vinicích s Rajvkou.
4: Kouzelné prostředí vinařství Sonberg, Lahofer, Šatou Valtice, Hraniční zámeček a Zlomek a Vávra Boršice. Tu atmosféru musíte zažít.
5: Vstupenky a hudební program hledejte na webu hudbanavinicích.cz.
4: Tak na viděnou na hudbě na Vinicích.
6: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
7: Objevte hotel Atlantis v Brně. Právě teď jsme pro vás znovu otevřeli venkovní wellness. Po rekonstrukci v nové podobě ještě příjemnější než kdy dřív. Zažijte jedinečné saunové ceremoniály, které uvolní vaše tělo a pročistí mysl. Relax, vůně esencí a chvíle, kdy se svět na okamžik zastaví. V létě také venkovní bazén jako stvořený pro rodiny s dětmi, kde se osvěžíte ve vodě a vychutnáte si drink u venkovního baru. Dopřejte si odpočinek, který si zasloužíte. Rezervujte si svůj wellness zážitek ještě dnes v hotelu Atlantis.
8: Není nic příjemnějšího, než se za letního dne ponořit do chladivé, křišťálově čisté vody. A takovou vodu můžete mít i vy ve vašem bazénu. V odborných centrech Bauhaus máme připravenou bohatou nabídku bazénů, filtrací a další potřeby pro letní radovánky.
9: Bauhaus, když se to má podařit.
10: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
11: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
10: A dárek je váš, tak ušetřete s
12: tisku levně CZ.
13: Náplně hned.
14: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit? Staň se brněnským strážníkem. Do startu

0: můžeš mít i služební byt. www.nejsemzcukru.com.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. Máme tady aktuální info z dálnice D52 na 26. kilometru ve směru na Brno. Aktuálně probíhají v pravém jízdním pruhu údržbové práce, tak tady dávejte velký pozor. Šťastnou cestu.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio City Brno.

0: Ray Dalton, takhle chutná středeční vysílání z éteru Hitrádia, snídaně šampionů. Půl devátá je tady, tak je takový ten správný čas dát si ranní update s Davidem.
1: Ranní update.
2: Slovensko zažilo nejteplejší den ve své historii. Na jihu země v Kamenici nad Hronom naměřili meteorologové 41,3 stupně Celsia. Padl tak nový absolutní teplotní rekord od začátku měření na slovenském území. Ministr kultury Otto Klempíř dorazí na zahájení filmového festivalu v Karlových Varech. Potvrdil to organizátorům týden poté, co ho diváci vypískali na folklorním festivalu ve Strážnici. Jeho účast na jedné z největších kulturních akcí v Česku tak bude bedlivě sledována.
0: No, já teď tak přemýšlím, jestli je dobře, jestli tam vůbec pojede.
2: Pořadatelé Colors of Ostrava přiznávají, že přivážet světové hvězdy je stále složitější. Festival chce dát zdál zůstávat progresivní a objevný, zároveň ale čelí prudkému růstu nákladů. Honoráře pro umělce se podle organizátorů za posledních 6 let zhruba strojnásobily.
0: No, holdou ty ceny nahoru úplně všude.
2: No, my furt prskáme, jak ty lístky jsou dražší a dražší, ale ty organizátoři asi opravdu nemají co s tím úplně dělat, no.
0: Tak bychom si takovou malou ochutnávku z Colorsů mohli dát teď. 21 Pilots.
2: Zadarmo.
0: Tak jo, jdeme na to.

0: 8 hodin 42 minutek, seš a stej, bože, jak já miluju devadesátky. A pokud jste stejní hudební nadšenci a fanouškové, tak nezapomeňte poslouchat naše Hit Radio 90 v davu nebo přes aplikaci Radia.cz a nebo taky přes webové stránky. No a já tady pro vás mám terapii venkem for camping. Hit Radio a Mega e-shop nabízející outdoor vybavení for camping vyhlásili a ordinují terapii venkem. Vy už to někteří znáte, kdo neznáte, tak připomenu. Napište nám vzpomínky na dobu, kdy jste chodili ven. Tento týden chceme historky na téma nejlepší výlet bacha v nejhorším počasí. Hrajeme o poukaz na nákup produktu značky Saleva v hodnotě 7000 korun na forcamping.cz. No a na konci týdne, což znamená v pátek, vybereme ten nej. Jeho už autor vyhraje, takže pište nám na web hitradio.cz, jako to udělala třeba posluchačka Péťa. Takže dnešní příběh zní: jeli jsme s přítelem z města v lehkém oblečení do mých milovaných Krušných hor. Když jsme se blížili k Červené jámě, začal se zvedat vítr a během chvilky přišla taková průtrž mračen, že tomu přítel ani nechtěl věřit. Pršelo tak, jako bychom stáli pod sprchou, foukal strašidelný vítr a přidali se ještě kroupy. Zpátky to bylo asi 5 kilometrů, schovat se bylo kam a aby toho nebylo málo, uklouzla jsem a můj kotník se zdvojnásobil na velikánský objem a tak mě v tomto až hororovém počasí přítel poponášel až k babičině chaloupce, aby nám to uteklo a nemysleli na to, co se děje. Zpívali jsme si, tedy spíše křičeli, abychom se slyšeli. Zpívali jsme všechno, Michala Davida, Lucii, Nedvědy, dokonce i Jacksona. Když jsme dorazili, babička doslova spráskla ruce. Kotník byl naštěstí pouze podvrknutý, přítel si namohl záda. Oba jsme byli bez hlasu, ale byl to jeden z nejhezčích výletů, z nezapomenutelných zážitků v mém životě a kdykoliv procházím tato místa, vzpomenu si na to. Ono je totiž nejdůležitější, s kým na výletě jste, než to, jaké je počasí. Peťulko, krásný příběh, děkujeme. A vy, přátelé, kdo jste nám ještě neposlal svůj příběh, tak honem, honem, hitradio.cz a třeba to budeš právě ty, koho v pátek vylosujeme.
1: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší For Camping. Vybavte se na všechny cesty na forcamping.cz. Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Pro dokonalý fotbalový zážitek je tu Hisense. Užij si perfektní obraz i zvuk z RGB mini LED televizí i vychlazené nápoje z americké chladničky. Hisense, oficiální sponzor FIFA World Cup 2026.
4: Nové letní vydání magazínu Reportér. Michalovce, město na Slovensku, které se vylidňuje. Mladí Slováci odcházejí do Česka. Velký rozhovor s mladým hercem Tomem Seanem Pšeničkou a řada dalších, například s Janem Hřebejkem nebo Bárou Basikovou. Jubilejní 60. ročník Karlovarského festivalu a spousta dalšího čtení v magazínu Reportér.
5: Skvělá zpráva pro všechny znojemské seniory. Od 8. července město Znojmo spouští novou službu Senior Taxi. Potřebujete k lékaři, na úřad nebo do lékárny? Svezeme vás bezpečně a pohodlně. Pozor, registrace už běží. Přihlášku a další informace najdete na webu znojmocity.cz. S registrací vám rádi pomohou v Senior Pointu na náměstí Armády 8, kde získáte všechny podrobnosti. Senior Taxi Znojmo, vaše cesta bez starostí.
6: Vesmírný týden na Kraví hoře. To je festival Planet Brno. Obří modely vesmírných těles, letní kino s vesmírnou duší, cesty mezi hvězdami v digitáriu a hlavně nový obří model Gigalónu. To vše na jednom místě pro rodiny, zvídavé i náročné fanoušky vědy už od 6. do 12. července. A pozor, Kraví hora je pro auta vesmírně nedobytná. Více informací na festivalplanetbrno.cz.
7: Přemýšlíte, kam v létě vyrazit? Znojemské kulturní léto přináší zážitky, výhledy a atmosféru, jakou jinde nezažijete. Čekají vás desítky akcí pro všechny generace. Hry cymbálkou, prohlídky Kránického lesa, tančírny v ulicích, multižánrový minifestival Plejáda, slavnosti okurek a další letní zážitky. Každý den jiná energie, každý večer jiný zážitek. Nenechte si ujít léto ve Znojmě. Více na znojemskabeseda.cz.
8: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

Moji milí, já se s vámi pro dnešní den loučím. Děkuji vám za krásné ráno, středeční 1.7.2026. Užíváme si léto naplno. Doufejme, že dneska bude krásně, že se zhluboka nadechneme, provětráme ty naše domácnosti od těch veder. Tak prosím vás, pokud možno, zůstaňte dál na vlnách Hit Rádia a já se na vás budu těšit zase zítra úderem 6. hodiny ranní. A mějte krásný a báječný den. Ode mě ještě Ina a Hot. No, to se hodí, že, k tomu počasí. Každopádně prostě dneska si užívejte všeho, dělejte všechno s dobrou náladou a poslouchejte Hit Rádia. Čau.

největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.

0: Krásné dobré ránko, 8 hodin 59 minut, Hit Radio City Brno, Petra Roušer a pojďme se podívat, jak to vypadá na silnicích. Začnu obligátně sice s veselostí v hlase, ale cesta po D1, bylo to zajímavé. Doufala jsem, že opravdu prázdniny přinesou úlevu, když si jíždíte u Domašova nebo u Rosic, není tomu tak. A těch pár kilometrů pojížděte 20 až 30 minut směrem na Brno, prostě stále kvoká, je to pořád stejná situace. Jinak příjezd do Předkláštěří směrem od Borače, to jsme na Brněnsku, tady bohužel zasahují záchranné složky u nehody dvou osobních aut. Zdržení je minimální, ale jenom počítejte s omezením provozu. Kde je další omezení? To jsou Modřice, poblíž zastávky MHD Smyčka, srazilo osobní auto Pejska, tak tady jsou také policisté. Ještě se dívám Královo pole, Sportovní ulice směrem do centra, tady havarovala motorka na místě záchranné složky a i tady je zdržení minimální. Budeme moc rádi, když vaše dopravní info budete posílat hlasovkou na naše nové WhatsAppové číslo 728 790 848.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
2: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
3: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení, protože děláme skla a to se pozná. Je to snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
4: Carglass opraví, Carglass vymění.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Aplikaci Rádia.cz Hit Radio City Brno.
6: 9 hodin, krátké zprávy a Kuba Bělak. Český hydrometeorologický ústav od začátku července mění systém výstrah. Více se zaměří na dopady nebezpečných jevů a možná rizika. Výstrahy mají být srozumitelnější a praktičtější pro občany, úřady i bezpečnostní složky. Záchranáři na Jindřichohradecku ošetřili včera večer na dětském táboře 6 lidí po zásahu bleskem do blízkého stromu. Muž byl krátce v bezvědomí a vrtulník ho přepravil do nemocnice. Dalších 5 nezletilých dopravili záchranáři ve nemocnice. Tenistka Barbora Krejčíková se dnes utká o postup do třetího kola Wimbledonu s nasazenou pětkou ruskou Mirou Andrejevovou. Druhé kolo na londýnské trávě čeká taky Karolínu Muchovou a v českém derby proti sobě nastoupí Kateřina Siniaková s Nikolou Bartůňkovou.
1: Fotbalový servis.
6: Fotbalisté spolu pořádajícího Mexika v úvodním kole vyřazovací fáze mistrovství světa porazili Ekvádor 2-0 a postoupili do osmifinále. Postup slaví i Norsko, které porazilo Pobřeží slonoviny 2-1. Dalším osmifinalistou je pak Francie, která si poradila v úvodním vyřazovacím kole se Švédskem 3-0.
0: Tak počasí, to je téma, kterému se chci věnovat nejenom teďka v rubrice počasí, ale i dál v hodině. Pojďme se podívat na to, že Brno dneska je ještě opravdu 35 stupňů, možná jako poslední místo v republice, ale podíváme se na ten výhled a na to, co se dělo v okolí Brna a co se bude dít tady a jak to bude s ochlazením hned teď na startu hodiny.
1: Hit Radio City Brno.
0: Protože to ochlazení musí přijít jako zákonitě, jo? Ne, že spadnou 3 kapky a dál sauna. Ne, to určitě takhle nebude. Jinak ještě jednou krásné dobré ránko. Skripta William, Hello Fame. Začínáme krásně, tak jako epicky. 9:03. Já doufám, že jste dobře naladěni. Pokud úplně ne, tak se s tím pokusím něco udělat. Hlavně oficiálně teda. Dneska je 1. července. Prázdniny už dětskám začaly, ale teď teda ofiko toho prvního, když září v kalendáři. Tak jo, je to tady.

Devátou hodinu tady na Hitrádiu City Brno bych chtěla otevřít diskuzi o počasí, věčné téma, ale ne, protože bych neměla co říct, ale protože tady v Brně spadlo v noci 5 kapek a vypadalo to na něco příjemného, ale žádná bouřka se nekonala, tak s dovolením u nás na Vysočině to byl hell, máme polámané stromy, měli jsme kroupy, zahrada vypadá strašně úplně, moje kytky, no moje nervy. Takže něco za něco, ale každopádně ta vlna ochlazení postupuje skrz Českou republiku a to, že dneska v Brně bude teplota ještě přes 30, neznamená, že by se nám tady konečně nemělo ochladit. Je to asi poslední místo, kde se bude ochlazovat, ale i dnes tedy snad jsou tady jako předpokládané nějaké bouřky. Ta teplota potom půjde v noci na 15-17, to už vypadá nadějně, zítra už pod tu 30 a potom pátek, sobota, neděle s deštěm 23-24. Až potom zase to možná půjde trošičku nahoru. Máme teď aktuálně teploty jako nejvyšší v České republice. Dívám se, jak to vypadá dál. Já sleduji některé své kamarádky, které žijí různě po světě, abych viděla, jaké mají počasí. Máme teď stále tepleji než některá místa ve Španělsku, třeba v Alicante. A dívám se, že třeba i jeseník na to, že je tak vysoko položený v horách, protože to tam taky miluju, tak se dívám ještě před dovolenou, že tam teď máte teploty poměrně vysoké, takže na tom nejsme sami, ale ten závěr a to nejdůležitější je, že ochlazení se blíží. Ano, už jsme se těšili, že to bude od pondělí, ještě to vydržíme 2 dny a i my se dočkáme nějakého zavlažování.

0: Už jsem to párkrát říkala, je taková malinká výhoda toho, když děláte v rádiu, že si můžete pozdravit, koho chcete. Já to zneužívám. Zdravím samozřejmě vás všechny, kteří se středečním dopolednem jste se rozhodli naladit i Radio City Brno a třeba i v Austrálii. Jaromíre, prý posloucháš? Je to možný, že jako teď zníme někde v Austrálii? Ne někde, asi konkrétně spíš v Sydney, že? Tak jo, tak já jsem toto moc ráda. A vám všem, občas se někdo takový ozve i na naše nové WhatsAppové číslo, já ho teďka tady zveřejním, už ho vidím, 720 890 848, taky už ho umím skoro naspaměť, že poslouchá někde i ze zahraničí, a to nejenom kvůli tomu, že nás zná, ale i kvůli tomu, že třeba se naučil poslouchat tady v Brně a pak si to sebou přivezl třeba právě do Austrálie nebo do Španělska. A pošlu vám všem, kteří posloucháte nejenom tady v Brně a na jižní Moravě, muziku, kterou tu dál mám nachystanou. Mám tady tři věci, tak si vyberte. Činasky, Linkin Park nebo Demi Lovato.
1: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
2: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: 4. července slavíme 20 let otevřených sklepů ve Vítonicích. Skvělé víno, kivadlová doprava a večer velkolepá dronová show. To jsou otevřené sklepy Vítonice už 4. července. Vítoničtí vinaři CZ.
8: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme je perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
9: Carglass opraví, Carglass vymění.
10: Orea Congress Hotel Brno hledá nové kolegy a kolegyně, kteří chtějí v moderním a stabilním zázemí tvořit skvělé zážitky pro naše hosty. Hledáme šéf cukráře, cukráře, kuchaře a další posily. Staňte se součástí skvělého týmu Orea Hotels and Resorts. Více na orea.jobs.cz.
11: Připraveni na letní zážitky, k vodě i na výlety, s Penny vždy výhodněji. Navíc v akci. Vepřová kýta bez kosti, kilo za 59,90 a české máslo Karlova Koruna za 22,90. Penny.
12: Hit Radio. Fotbalová bitva o světový trůn je v plném proudu. Kdo ovládne mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn? Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hit Radia. Fotbal na Hit Radio City Brno.
13: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
14: Matracezahubičku.cz.
12: Hit Radio.
15: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

Děti a mobilní telefony ve školkách, ano, i ve školkách, je to hrozný, ale je to tak, ve školách, na základkách, na učňácích, na středních školách, to je to, co chci teď řešit. A strašně jsem doufala, že se stane to, že než moje dítě půjde za 3 roky do první třídy, že už bude naprosto plošný zákaz toho, aby děti ve škole telefony, tablety a jiné legrácky měly, hlavně ty telefony. Ne, jak je to teď, že vlastně dobře, tak děcka schovejte to ve vyučování, ale o přestávkách to každý vytáhne a teď jedou strašné bomby. Nejenom to, že kdo má jaký telefon, ale hlavně ten neuvěřitelný, často opravdu odporný obsah sociálních sítí, kterým gumuje ty malinký hlavičky, je to fakt zbytečný. A blízká se opravdu snad na dobré časy, takže tato vláda udělala možná první dobrý krok k tomu, že se začíná řešit, že zákaz bude ne jako teď benevolentní, že si každá škola bude moci rozhodnout, ale striktně povinný pro děcka, teda mateřinky, přípravné třídy, základky, nižší ročníky, víceletý gymnázií a konzervatoře. A to včetně přestávek, družiny, školní kluby, jídelny. Prostě telefony ve školách ne. Není důvod. Ve školách se děcka učí, telefon tam mít nepotřebujou. A my jsme taky chodili do škol normálně. Já vím, že teď mluvím jako nějaký hrozný důchodce, ale většinou na své děti čekáte buď před školou, nebo když by se nedej bože něco dělo a dítěti bylo špatně, tak vám učitelka nebo ředitelka určitě zavolá a budete vědět. Takže ta komunikace funguje a děcka opravdu nemusí ty telefony mít. Já jsem toho obrovský zastánce. Co si myslíte vy? Pokud máte malé děti, tak věřím, že asi přikivujete. A od kdy teda stihneme to nějak jako rozumně? Tak pokud všechno klapne dobře, tak od 1.9.27.

0: Říká se, že počasí lidi strašně ovlivňuje. Ano, já jsem náladová jako počasí a nestydím se za to. Má to tak možná spousta žen. Každopádně, čím potvrdím svoje slova, tedy jsem zjistila, jak se bude krásně ochlazovat, už je to cítit ve vzduchu. Nejenom tedy, že to jde z Vysočiny, jsem na Jižní Moravu, ale že už zítra v Brně ten pokles teplot bude naprosto zásadní. Mně se tak zvedla nálada a dívám se dál, že ty teploty budou zůstávat kolem 25. Nejenom, že se člověk bude moci nějak pěkně oblíct, jo? Možná dámy souhlasí, že už to nebude jenom jako, že z vás všechno poteče, ale celkově člověk jako vydechne, nálada jde nahoru, 9 hodin 43 minut, jdu si udělat druhý kafe, abych to ještě vyhypovala a vám pro lepší pocit pošlu třeba Sunrise Avenue nebo Sabrinu Carpenter.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Co kdyby se hudba dala tvořit dotykem, pohybem i vlastním srdcem? Od května do září se Loutský klášter ve Znojmě promění v laboratoř zvuků. Interaktivní výstavu, kde se z vás stává dirigent, skladatel i vědec. Dirigujte orchestr, tvořte hudbu světlem, nechte si složit skladbu umělou inteligencí nebo objevte svět zvukových experimentů. Otevřeno denně od 4. května do 30. září. Laboratoř zvuků. Hudba, kterou zažijete na vlastní kůži. Znojemská beseda CZ.
3: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
4: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit? Staň se brněnským strážníkem. Do startu ti přisypeme 85 tisíc a můžeš mít i služební byt. www.nejsemzcukru.com.
5: Chcete zažít letní pohodu se stylovým zahradním nábytkem, vůní grilovaného jídla, terasu mít zastíněnou pergolou a večer svítit designovými lucernami? Přijďte si k nám do odborných center Bauhaus vybrat ze široké nabídky sezónního zboží a zažijte ji také. Bauhaus, když se to
6: má podařit. Rytířský duel jako semifinále Snapbacks ligy amerického fotbalu ve Znojmě. Přijď podpořit Znojemské Knights v cestě do finálového Tipsport Czech Bowlu proti Nitře Knights. Semifinále se hraje v neděli 5.7. od 17.50 na městském stadionu. Zápas můžeš sledovat v přímém přenosu na ČT Sport. Na zápas tě zve Under Armour makes you better. To nejlepší pro svůj trénink najdeš na underarmour.cz.
7: Prázdniny startují a ceny padají. Tak proč nevyrazit na výlety s plnou nádrží z Makra? Od 1. do 3. července u nás natankujete. Natural 95 za 35,50 a diesel za 31,50 z DPH. Tankujete i bez makrokarty. Zastavte se pro palivo i výhodný nákup na cestu. Více na makro.cz.
8: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lep.
9: Maraton hudby Brno rozezní centrum města od 6. do 9. srpna. Taneční Balkan Night, Omar Sosa, Paolo Fresu, Nguyen Le a desítky dalších koncertů. Vstupenky na goout.cz.
10: Hit Radio City Brno.
11: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

0: Minutku před 10. hodinou dopolední. Doufám, že jste v pohodě, zítra jdem si ty Brno a doufám, že tomu taky zůstane ve chvíli, kdy teď tedy hledíme do dopravních map. Brněnská Vídeňská ulice, křižovatka s Jihlavskou směrem se z centra, tady bourala dvě osobní auta, počítejte se zdržením. Geislerova ulice, křižovatka s Táborskou, havarovalo osobní auto s nákladním, jeden pruh je blokovaný, takže tady se lehce můžete pozdržet. Ještě jde jednička u sjezdu na Vídeňskou, to je 194. směrem na Vyškov, stojí v koloně, v levém pruhu nepojízdná dodávka. Není to kamion, je to dodávka, ale zdržení už tady začíná narůstat. Adamov, Mírova ulice, tady bourala dvě osobní auta, policie to tam řídí kyvadlově. Příjezd do Předkláštěří směrem od Borače, tady zasahují stále záchranné složky u nehody dvou osobních aut. Zdržení zatím není, stále velké, snad už asi narůstat ani nebude, ale nějaké omezení provozu tady určitě je. Jinak vaše dopravní info určitě posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 720 890 848.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
2: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
3: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
2: A dárek je váš, tak ušetřete s
4: Tiskru levně CZ.
5: Náplně hned.
6: Miluju nový místa se skvělou kávou.
7: Jo, Kapka.
6: Co je Kapka?
7: Výhodný předplatný na kafe na pár kliků. Objevuješ nový místa a nic neřešíš.
8: Objevuj nová místa od pražíren po Hidden Bistra s aplikací Kapka.
7: Svou oblíbenou kávu, maču nebo limču si můžeš vychutnávat už od 89 korun měsíčně.
8: S Kapkou máš kafe vždycky v kapse.
7: Předplatné na kávu.cz.
9: Všechno, co žijeme, nosíme a čím se obklopujeme, je umění a design. Inspirujte se tam, kde móda a tvorba určují směr. Moravská galerie v Brně.
10: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
11: 10 hodin, krátké zprávy a Kuba Bělak. Ženy pro preventivní vyšetření rizika rakoviny prsu nepotřebují ode dneška žádanky od praktického lékaře nebo gynekologa. Mohou se objednat přímo na mamograf. Praktici mohou taky nově předepisovat o 1200 léků víc. Dosud pro recept museli pacienti ke specialistovi. Ode dneška začíná platit nová povinnost pro pejskaře. Začíná fungovat centrální evidence psů. Samotný čip už nově nestačí. Jak svého věrného přítele registrovat, poradí mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý.
12: Zákon ukládá chovateli povinnost zaevidovat psa nejpozději při nejbližším očkování nebo přeočkování psa proti vzteklině. Samozřejmě je však možné nechat psa zaregistrovat i při jiné návštěvě veterinárního lékaře, který psí proti vzteklině.
11: Štěňata zapíšou veterináři do registru při jejich označení čipem ještě předtím, než je chovatel předá novému majiteli. V Evropské unii začíná platit clo na balíčky ze třetích zemí v hodnotě do 150 eur. Vztahovat se bude třeba na zásilky ze Spojených států a Švýcarska, postihne ale hlavně

0: ty, které si Evropané objednávají u čínských internetových prodejců. Za každý doručený výrobek se budou platit 3 eura. Bývalý kapitán české fotbalové reprezentace Tomáš Souček zvažuje, zda bude v národním týmu pokračovat. Vzal si čas na rozmyšlenou, nechce se rozhodovat v emocích. Napsal to na Instagramu.
1: Ochlazovat se bude, ale ne ještě tak dnes. Teploty na Brněnsku budou atakovat 30 a půjdou možná i výš. Zítra konečně kolem 27 a pak to bude klesat a přijdou i deště.
2: Hit Radio City Brno.
1: Náladu si určitě budeme zvedat něčím dobrým. Na oběd, na jídlo. Nový měsíc přináší nového partnera. Do Nevaříme, posloucháme, registrujte se.

0: všechna ta slova, všechny ty kroky.
1: Já si to pamätám celé ty roky.
0: Když se nám rozpadlo, v co člověk věří, a my jsme zůstali v samotě stát. Neuměl jsem ti říct,
1: že tě to bolí.

Včera jsme se hodně věnovali brněnskému dopravnímu podniku, dostali jsme i několik zpráv, cože se to ve městě děje, neb některé šalinky nejeli v určitém časovém úseku tak, jak měli, protože se vytvářel nový český rekord, 40 nových klimatizovaných šalinek Škoda 45T, vyrobených speciálně pro naše krásné město, vytvořilo jedinečný konvoj, který se zapsal do České knihy rekordů agentury Dobrý den, všechno se povedlo. Kolona měřila více jak 2 kilometry a stala se nejdelší řadou tramvají svého druhu v Česku. Bylo to proto tato exibice, aby samozřejmě se oznámilo a i vizuálně nějak jako upozornilo na to, že Brno má takovýto nový vozový park a jak už řekl včera i generální ředitel dopravního podniku města Brna, šalinky už jako plně vyjíždí do provozu, jsou úžasné, krásné, budou prý fungovat minimálně 30 let, takže se tomu určitě budou vozit naše děti a možná ještě ježišmarja naši vnuci a hlavně teď asi oceníme funkční klimatizace a pohodlí.

Na ty boje se samým smyslem, to je taky taková klasická věc. A pro vás doufám, že velký laláč registrovat se. To nevaříme, posloucháme, máme nového partnera, jedeme nový měsíc a nová, čistá, pěkná pětistovka je tady nachystaná pro jednoho z vás, který s nimi za malou chvíli, už mu budu volat, protože se registrovala, nechal mi telefonní číslo, řekne do telefonu místo pozdravu, nevaříme, posloucháme.

0: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
2: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. Pátek 10. července v Zámeckém parku ve Slavkově u Brna. Těšíme se na vás.
3: Už je tady!
4: Zábava voli tobogány.
5: Co vás čeká?
4: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
5: Plno tobogánů a skluzavek.
4: Tak všichni rychle do plavek.
5: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
4: Relax, drinky, animace.
5: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
4: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
3: Akvapalas Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na akvapalas.cz.
6: Orea Congress Hotel Brno hledá nové kolegy a kolegyně, kteří chtějí v moderním a stabilním zázemí tvořit skvělé zážitky pro naše hosty. Hledáme šéf cukráře, cukráře, kuchaře a další posily. Staňte se součástí skvělého týmu Orea Hotels and Resorts. Více na orea.jobs.cz.
7: Prázdniny startují a ceny padají. Tak proč nevyrazit na výlety s plnou nádrží z Makra? Od 1. do 3. července u nás natankujete. Natural 95 za 35,50 a diesel za 31,50 z DPH. Tankujete i bez makrokarty. Zastavte se pro palivo i výhodný nákup na cestu. Více na makro.cz.
8: Hit Radio. Zima, mokro, vítr a přesto ten nejlepší výlet ever. Jestli tě počasí zkoušelo a ty jsi to s kámoši stejně užil, vyprávěj nám o tom. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na web o svém nejlepším výletě v nejhorším počasí a vyhraj si značkové outdoor vybavení od 4Camping. Terapie venkem na Hit Radio.
9: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
10: Maraton hudby Brno rozezní centrum města od 6. do 9. srpna. Taneční Balkan Night, Omar Sosa, Paolo Fresu, Nguyen Le a desítky dalších koncertů. Vstupenky na GoOut.cz.
8: Hit Radio.
11: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

0: Nevaříme, posloucháme.
1: I když je venku vedro a člověk jako často říká, já zase nemám takový hlad, no tak já to vydřím třeba do jedné nebo do půl druhé. Teď už třeba hlad mám, je půl jedenácté, ale tak, když stáváte ve čtyři, ten hlad se nazbírá. No zkrátka, máme hlad pořád a nevaříme, posloucháme. Chceme pětistovku a tentokrát se chceme najíst, nacpat pořádných dobrých stejků, protože máme nového partnera Buffalo, dělá ty nejlepší stejky. A já v tuhle chvíli už teda vytáčím telefon jednoho z vás, který se registroval. A ta pětistovka je tady nachystaná, protože je nový partner. By to nezakecala. Nemění nic na tom, že pořád chci slyšet místo pozdravu, místo nějakého ahoj, nevaříme, posloucháme. Nejjednodušší je si naše telefonní číslo uložit, že jo, tak to dělají ti chytřejší a tady už to úplně nevypadá. Tady někdo asi vaří, dělá si sám oběd a neposlouchá. Nechám to ještě jednou, maximálně dvakrát zazvonit, ať vypadám jako dobrák. Ale teď už asi víme, že jako telefon leží někde jako bez odezvy. Nevadí, tím líp pro vás ostatní. Když najdete zmeškaný hovor, tak budete možná trošku smutní, ale zítra si to dáme za tisícovku.
0: Nevaříme, posloucháme. Každé všední dopoledne na Hit Radio City Brno. Americké stejky a v Brně. Nespokojte se s napodobeninou. Vyžadujte od stejku originalitu. Steakhouse. Buffalo American Steakhouse. Zažijte Ameriku uprostřed Brna na Křížkovského 22 u výstaviště. Jedinečná žebra a křídla. Šťavnaté burgery. Skvělé stejky z netradičních druhů mas. www.restauracebuffalo.cz

0: Jeďte, co povýší každý letní den na výjimečný. Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Pro dokonalý fotbalový zážitek je tu Hisense. Užij si perfektní obraz i zvuk z RGB mini LED televizí i vychlazené nápoje z americké chladničky. Hisense, oficiální sponzor FIFA World Cup 2026.
2: For camping. Venku je nám krásně.
3: Tady chci bydlet.
2: Venku?
3: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
2: A kde bude ložnice?
3: Na louce pod hvězdami.
2: To je ale velká ložnice.
3: Největší na světě.
2: No jo. A co koupelna?
3: No, v potoce.
2: A sousedi?
3: Už se hlásí.
2: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
3: Jo, tady nám je krásně.
2: For camping. Venku je nám krásně.
4: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit? Staň se brněnským strážníkem. Do startu ti přisypeme 85 tisíc a můžeš mít i služební byt. www.nejsemzcukru.com.
5: Není nic příjemnějšího, než se za letního dne ponořit do chladivé, křišťálově čisté vody. A takovou vodu můžete mít i vy ve vašem bazénu. V odborných centrech Bauhaus máme připravenou bohatou nabídku bazénů, filtrací a další potřeby pro letní radovánky.
6: Na všechno existuje návod, až na muže po 40, tedy až doteď.
7: Kniha Jamese Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
6: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
7: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
6: Maitreya. Inspirace srdcem.
8: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
9: Maraton hudby Brno rozezní centrum města od 6. do 9. srpna. Taneční Balkan Night, Omar Sosa, Paolo Fresu, Nguyen Le a desítky dalších koncertů. Vstupenky na goout.cz.
10: Hit Radio City Brno.
11: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

0: 11. dopolední a informace z dopravy na Hitrádiu City Brno. Podíváme se na Geislerovu ulici, křižovatka s Táborskou. Tady havarovalo osobní auto s nákladním. Na místě je blokovaný jeden jízdní pruh. Blanensko. A ne Blanensko jako takové, ale přímo Adamov, Mírova ulice. Tady bourala dvě osobní auta, provoz je řízený policií, Kyvadlově tak opatrně. D1 ve směru na Brno, 8,5, nehoda, blokovaný jeden jízdní pruh a probíhají i vyprošťovací práce. A kolona má 7 kilometrů ve směru na Brno, no tak to budeme potřebovat hodně pevné nervy. Toto je urgentní, stalo se to před půl hodinou a 7-kilometrová kolona od 208. na Brno, to nevypadá vůbec dobře. Modřice, poblíž zastávky MHD, Modřice Smyčka, tady taky dopravní nehoda, buďte tady opatrní. No, tak asi zdravím na tu D1, tam to bude chtít opravdu trochu trpělivosti. Máte cokoliv k upřesnění, co jsem říkala, nebo i něco jiného, tak vaše dopravní info posílejte hlasovkou na naše WhatsAppové číslo 720 890 848.
1: Jsme mladí a neklidní. Jdeme na to! Vyrážíme objevovat krásy Česka.
2: Piráti, jdeme! Ahoj!
1: Kdo si hraje nezlobí, ne? V novém zábavném pořadu Čekuj Česko! Každou neděli dopoledne na Nově. A poprvé v Příbrami.
3: Ne léto, začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
4: Maxi, ty jsi ještě ve sprše, aby ti nenarostly ploutve.
5: Baru, ještě chvilku, ta dešťová sprcha je skvělá.
4: Zastavte se v Baumaxu. Sprchový kout Uni za 2149 korun a sprchový set Alfa s dešťovou sprchou za 2199 korun. Akce platí do konce července.
5: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Všechno, co žijeme, nosíme a čím se obklopujeme, je umění a design. Inspirujte se tam, kde móda a tvorba určují směr. Moravská galerie v Brně.
1: On air.
6: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
7: Krásné dopoledne, je 11 hodin. Tady jsou krátké zprávy a Kuba Bělak. Majitelé psů musí ode dneška začít registrovat svého psa do centrální evidence. Nemusí ho zapsat i hned. Zvíře stačí zaevidovat při běžné návštěvě veterinárních lékařů. Nejpozději při nejbližší vakcinaci proti vzteklině. Ode dneška se mění pravidla pro drobné zásilky ze zahraničí. Končí evropský bezcelní režim pro zboží nakoupené na internetu a dovážené v zásilkách do hodnoty 150 eur. Pokračuje ekonom Lukáš Kuvanda.
8: Když někdo objednává třeba 3 položky z čínského e-shopu, tak vlastně zaplatí navíc nikoli jenom jednou tu částku 3 eura, což je zhruba až 75 korun, ale zaplatí tuto částku hned 3x za každou tedy jednotlivou položku.
7: Kromě toho se bude ještě nad rámec vypočítávat daň z přidané hodnoty. Pokračující podpora Ukrajiny, ale i konkurenceschopnost EU, hodnoty a bezpečnost budou hlavními prioritami irského předsednictví v Radě EU. To začíná právě dnes. Irové přebírají mandát od Kypřanů a v mnohém na ně navazují. Návrat tenisové legendy Siríny Williamsové do Wimbledonu skončil ve dvouhře hned v prvním kole. Ve Wimbledonu se představí ještě ve 4 hře se starší sestrou Venus, stejně jako do dvouhry dostala divokou kartu.
0: Teploty dnes ještě ke 30, v odpoledních hodinách ale mohou přijít bouřky, zítra ochlazení na 27 a postupně směrem k víkendu to půjde dolů až na 24 stupňů.
1: Hit Radio City Brno.
0: Počasí ideální, a to i ve večerních hodinách, a proto si říkám, že bychom se mohli zajít podívat do letňáku, tak vyberu jeden, který mám ráda.

Strašně ráda chodím do letních kin. Hezké dopoledne, Hit Radio City Brno, Petra Roušár a asi 3 nebo 4 roky jsem nebyla. To je hrozný, že? To si trošičku protiřečím. Třeba se mi podaří to letos napravit. K jedním z mých oblíbených kin vždycky patřil Spielberg. Kino na Spielbergu i letos začíná o 9:30 večer. Jako tu deku bych si možná nějakou vzala, nemusíte se jí přikrývat a můžete se na ní třeba sednout. Nějaký dobrý pití sebou, něco se tam dá i koupit. A hlavně, pokud půjdete i na nějaký jako dětský představení, na nějaký jako film, tak do 12 je vstup zadarmo, jinak stopáďo. A dívám se, že dneska se začíná českým filmem, vůbec ho neznám, jmenuje se Tahle party je dead, ale já teda jsem ztratila poměrně přehled o filmech a o českých jako vůbec. Třetího potom Dream Team, zase český film, tak tady vím, o co jde, to tak vypadá docela dobře, protože jsem jako opravdu veliká faninka Martina Hoffmana, zdravím. No a když už se bavíme o tom, že do 12 let je vstup zadarmo, tak Lojza a Pepa, žíznivé dobrodružství kamarádů Včelky mají, to potom v sobotu. A taky o 9:30 pro vaše děcka jako velký dobrodružství, když je vezmete takhle do letňáku, že budou večer někam ven. Mně to přijde jako dobrá zábava, třeba budou celý den hodný. Když budeš hodnej, večer půjdeme do letního kina jako dospělí. To by mohlo zafungovat na pár hodin, co vědět.

0: Připomínka Milénia, kdy s kapelou Lucie ještě fungovala Lenka Dusilová, mám pocit, že to je strašně, strašně dávno, ono to taky je dávno. Jitra Radio City Brno bude po 12. Z další muziky taky půjdeme do historie určitě. Doktor Alban se dívám, že mi tady naskakuje, jinak třeba David Diamond. Ale hlavně se podíváme na to, co se dá v Brně zažít. Blíží se nám Festival Planet a to bývá tradičně obrovská záležitost. Ale neuvěřitelná věc, taky už se budou sklízet meruňky. A to není všechno. Tak za malou chvíli tady u nás na Hit Radio.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lep.
2: Milovníci hudby na Vinicích s Rajvkou zbystřete.
3: I letos vám přivážíme ty největší hudební špičky přímo do Vinic a nádherných vinohradů. 8 vinařství, 18 kapel a více než 60 koncertů po celé léto.
2: Jedinečné spojení vína a hudby. To je hudba na Vinicích s Rajvkou.
3: Olympic, MIG 21, Kolárovci, David Koller, 4 tenoři, Queenie, Adam Ďurica, Krhut a Kozub, Tros Diskotékos, Vohnout, Čechomor, No Name, Anna K, Tata Boys, Horký žeslíže, Kateřina Marie Tichá, Monkey Business a Aneta Langerová. A k tomu spousta výběrového vína.
2: Vstupenky na www.hudbanavinicich.cz.
4: Skvělá zpráva pro všechny znojemské seniory. Od 8. července město Znojmo spouští novou službu Senior Taxi. Potřebujete k lékaři, na úřad nebo do lékárny? Svezeme vás bezpečně a pohodlně. Pozor, registrace už běží. Přihlášku a další informace najdete na webu znojmocity.cz. S registrací vám rádi pomohou v Senior Pointu na náměstí Armády 8, kde získáte všechny podrobnosti. Senior Taxi Znojmo, vaše cesta bez starostí.
5: Vesmírný týden na Kraví hoře. To je Festival Planet Brno. Obří modely vesmírných těles, letní kino s vesmírnou duší, cesty mezi hvězdami v digitáriu a hlavně nový obří model Gigalónu. To vše na jednom místě pro rodiny, zvídavé i náročné fanoušky vědy už od 6. do 12. července. A pozor, Kraví hora je pro auta vesmírně nedobytná. Více informací na festivalplanetbrno.cz.
6: Siko, koupelny, kuchyně.
7: Končíme. Chcete si nakoupit se slevou až 90%? Tak neváhejte. Totální výprodej outletu Siko v Brně Židenicích právě začíná. Čeká nás velké stěhování, takže všechno zboží musí pryč. A to doopravdy. Brzy nás najdete ve zcela nové obchodní zóně Siko v Bohunické ulici. Totální výprodej celého sortimentu se slevami až 90%. Siko. Stylové řešení vašich koupelen a kuchyní. Více na siko.cz/outlet.
8: Co kdybyste přestali snít o nové kuchyni a pořídili si ji? V XXL kuchyních v Polském Těšíně vám ji udělají přímo u výrobce. Na míru a navíc o 50% levněji než u nás. Tak proč to neskusit? Mrkněte na xxl-kuchyně.cz. Jo, a nebojte se, mluví tam česky váš Ivan Vodochodský.
9: Prázdniny startují a ceny padají. Tak proč nevyrazit na výlety s plnou nádrží z Makra? Od 1. do 3. července u nás natankujete. Natural 95 za 35,50 a diesel za 31,50 z DPH. Tankujete i bez makrokarty. Zastavte se pro palivo i výhodný nákup na cestu. Více na makro.cz.
10: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
11: Hit Radio.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

Protože milujeme naši brněnskou hvězdárnu, tak samozřejmě se vždy snažíme podpořit festival, který už ale vlastně žádnou podporu nepotřebuje, když to tak řeknu, protože Festival Planet je obrovský fenomén, ne brněnský, ne jihomoravský, ale celorepublikový. Probíhá vlastně ve dvou termínech, letos to bude 6. až 12. červenec, potom 3. až 9. srpen, vždy od pondělí do neděle na Kraví hoře, kde je krásný prostor přímo pod brněnskou hvězdárnou. No a planety se utěšeně rozrůstají, září vždy do noci a dělají takovou krásnou večerní noční kulisu nejenom pro vaše fotky, ale pro různé pikniky a pro různé setkání. A věřím, že ani letos si nenecháte tuhle podívanou ujít. Festival Planet.cz, tam najdete kompletní program. Ale poženu vás taky z Brna, protože je to neuvěřitelný, jakože už se sbírají meruňky. Máme doma těch pár chudáčků ještě zelených úplně, ale ne tak ve Velkých Pavlovicích, kde bude velkopavlovické meruňkobraní v sobotu 4. července, zahájí se v 10. A bude se sbírat, pít, jíst a všechno, co se na meruňkobraní dělá až do 17. hodiny. A ještě malinko kultury, pokud byste chtěli vidět, a já věřím, že ano, protože vidět Polka Polívku je pořád obrovský zážitek, tak vás za ním poženu do Mikulova.

0: Středeční dopoledne nám jde do finále. Jo, jo, oběd se blíží, já se taky těším. Udělejte si určitě pauzičku. Zítra už to vytoužené ochlazení, aby nám za chvíli ale nebyla zima, když se dívám na tu prognózu toho počasí. Každopádně se ještě zítra uslyšíme, moc se na to těším. Zítra s 9:00 dopolední tady na Hit Radio City Brno ode mě. Ještě třeba skvělá věc, kterou dali dokupy Miraj a Eva Farná, která se jmenuje Vzpomeneš si a najdete ji na Evině nové desce. Tak se zatím mějte, čau.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Nové letní vydání magazínu Reportér. Michalovce. Město na Slovensku, které se vylidňuje. Mladí Slováci odcházejí do Česka. Velký rozhovor s mladým hercem Tomem Seanem Pšeničkou a řada dalších, například s Janem Hřebejkem nebo Bárou Basikovou. Jubilejní 60. ročník Karlovarského festivalu a spousta dalšího čtení v magazínu Reportér.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
4: Český česnek, česká farma, česká kvalita. Farma Šeda vás zve na samozběr českého paličáku za cenu od 89 korun za kilogram. Od 26. června do 12. července každý den od 8 do 17 hodin. Nazbírat si můžete také jahody, rané brambory, cibuli a mrkev. Více informací na Facebooku Farma Šeda nebo na telefonu 733 722 450.
5: Objevte hotel Atlantis v Brně. Právě teď jsme pro vás znovu otevřeli venkovní wellness. Po rekonstrukci v nové podobě ještě příjemnější než kdy dřív. Zažijte jedinečné saunové ceremoniály, které uvolní vaše tělo a pročistí mysl. Relax, vůně esencí a chvíle, kdy se svět na okamžik zastaví. V létě také venkovní bazén jako stvořený pro rodiny s dětmi, kde se osvěžíte ve vodě a vychutnáte si drink u venkovního baru. Dopřejte si odpočinek, který si zasloužíte. Rezervujte si svůj wellness zážitek ještě dnes v hotelu Atlantis.
6: Chcete zažít letní pohodu se stylovým zahradním nábytkem, vůní grilovaného jídla, terasu mít zastíněnou pergolou a večer svítit designovými lucernami? Přijďte si k nám do odborných center Bauhaus vybrat ze široké nabídky sezónního zboží a zažijte ji také.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert Gouda 100 gramů s apkou za 14,90. A cukr krupice bílý kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
8: 21 Pilots. Lord. Teddy Swims, LP. A ty na jednom místě. Vyhraj čtyřdenní vstupenky na festák Colors of Ostrava od Allegro. Každé všední ráno ve snídaní šampionů na Hit Radio.
9: Hit Radio City Brno.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

0: sorry, no.
1: Zlepší si náladu.
2: Máme pro vás nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. Na Brněnsku v Modřicích v Tyršově ulici probíhají práce na silnici. Vaše dopravní info nám dejte vidět na naše WhatsAppové číslo 720 890 848. Napište nám nebo nahrajte hlasovou zprávu.
3: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
4: Využijte nejlepší nabídky z Penny a přijďte si pro odstraňovač skvrn Vanish. Pomáhá odstranit skvrny a vrátit prádlu čistotu i svěžest. Právě teď v Penny Vanish Gel 750 ml za 129,90. Penny.
5: Chceš si dát skvělý kafe na cool místě?
6: Tak sáhni pro mobil. S aplikací Kapka máš svou oblíbenou kávu, maču nebo limču na pár kliknutí, poznáš nová místa a nic víc neplatíš.
5: Jednoměsíční předplatné pro celé Česko.
6: S Kapkou máš kafe vždycky v kapse.
5: Více na předplatnenakavu.cz.
7: Plánujete na víkend pořádnou makačku? Tak zbystřete. V Prodoma jedeme akci Víkend za polovinu. Navštivte naše půjčovny. Vybrané stroje a profi nářadí vám půjčíme za pouhou půlku ceny. Rezervujte si techniku včas a ušetřete balík. Více na prodoma.cz.

0: Sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zistíš, co sme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
2: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv přeje Lucie Daňková. Mění se pravidla pro drobné zásilky ze zahraničí. Od dneška končí evropský bezcelní režim pro zboží nakoupené na internetu a dovážené v zásilkách do hodnoty 150 eur. Pokračuje ekonom Lukáš Kovanda.
3: Když někdo objednává třeba 3 položky z čínského e-shopu, tak vlastně zaplatí navíc nikoli jenom jednou tu částku 3 eura, což je zhruba až 75 korun, ale zaplatí tuto částku hned 3x za každou tedy jednotlivou položku.
2: Odborníci očekávají, že velké obchodní platformy kvůli tomu přesunou své sklady do Evropské unie. Ode dneška si u své zdravotní pojišťovny zkontrolujeme, jestli jsme za zubní výplň zaplatili správnou cenu i s odečteným příspěvkem. Do loňského roku pojišťovny platily bílé plomby jen dětem. Nově platí obyčejnější nebo přispívají 900 korun na kvalitnější. Důvodem změny je zákaz amalgámových plomb, který platí ode dneška. No a návrat tenisové legendy Seriny Williams na Wimbledon skončil ve dvouhře hned v prvním kole. Na trávě v All England Clubu nastoupí ještě v deblu, a to ze starší sestrou Venus. Stejně jako do dvouhry dostala divokou kartu. Teď se ještě podíváme k nám.
4: Největší festival seriálu ve střední Evropě, brněnský seriál Killer, už odhalil první novinky. Konat se bude na konci září a zaměří se na islandskou a nizozemskou scénu. V jeho čele už nebude stát zakladatelka Kamila Zlatušková, a to s ohledem na její kandidaturu na primátorku. Zlatušková zůstává v roli čestné prezidentky.
0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. A vše.
4: Dneska máme v Brně a na jihu Moravy slunečno, postupně musíme ale počítat s bouřkami. Naměříme až 34 stupňů Celsia.

0: začínají srdcovky Hit Rádia.
1: Krásné poledne všem, s vámi dnes u srdcovek Kateřina Pechová. Doufám, že se těšíte. Naprosto fantastický songy. Ano, budeme se opět vracet v čase. Odstartujeme to společně s Willem Smithem a taky s legendární trilogií, kterou natočil Muže v černém, jste určitě viděli. No a to, co k tomu složil a zarepoval Will Smith, to asi taky znáte. Vracíme se do roku 1997. Tohle je naše první dnešní srdcovka.
0: Hit Radio City Brno.

0: Tak co, kdo se taky vrátil v čase? Will Smith a Men in Black na Hit Radio.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Pokračujeme dál v naší krasové jízdě a posuneme se trochu blíž současnosti. 23 let zpátky vyšel song Life for Rent. Napsala ho zpěvačka Dido, kterou určitě samozřejmě znáte. Mimochodem zajímavost o tomhle songu, ona ho napsala v podstatě v době, kdy se přestěhovala z Anglie do Ameriky a celý je to o tom jejím útěku, že jí začalo být nepříjemná ta pozornost novinářů a médií a tak, a tak se rozhodla zdrhnout, jo? Dává to v podstatě smysl, když jste slavný, může vám to být nepříjemný. A o tom je právě tenhle song, který mimochodem nese stejný název jako celý druhý studiový album. Další dnešní srdcovka, Dido.

0: Klasický poctivý Eurodance, ano, to Two Unlimited prostě umí. Rok 1993. Co jste dělali? Pařili jste na něj?
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Pojďme teď ale trochu zvolnit. Další srdcovka je duet, který má za sebou skvělý příběh, protože Mark Almond přespíval song Gina Pitneyho. Jo, vzal si jeho song z roku 67 a řekl si, to bych si chtěl zaspívat. Tak si ho naspíval solovku na svůj nový album. No a Gene Pitney to slyšel a rozhodl se, že by si ho mohli vlastně naspívat spolu. A je moc dobře, že to udělali. Mark Almond a Gene Pitney, Something's Gotten Hold of My Heart. Tak si to užijte.

0: Rok 2001.
1: 1, 2, 3, 4.
0: Reperka Missy Elliott. A tenhle skvělý song Get Your Freak On. Jako další dnešní srdcovka. Mimochodem, tenhle song dokonce zazněl v rámci halftime show na Super Bowlu, což je pro všechny umělce obrovitánský úspěch. No a loni ho taky Rolling Stone časopis zařadil jako nejlepší song 21. století. Wow, to když zvládnete, tak už máte vystaráno, už nemusíte v podstatě vůbec nic. Vy ale ještě jednu věc musíte, nebo měli byste, nebo možná chcete. Máme totiž prostor pro ještě jednu srdcovku. A to je ta vaše. Ano, teď je ten čas. Pište na 777-937-777. Jaká je ta vaše srdcovka? Jakou byste chtěli teď slyšet? Ať už proto, že vám zlepší náladu, nebo se k ní váže nějaká skvělá vzpomínka. Napište, jaký song to je a proč je to právě vaše srdcovka. Dáme si jednu tuhle srdcovku už za chvíli. Do té doby třeba Lost Frequencies nebo Linkin Park.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 59,90, trvanlivé plnotučné mléko, litr s apkou za 12,90 a svianský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
3: Pro dokonalý fotbalový zážitek je tu Hisense. Užij si perfektní obraz i zvuk s RGB mini LED televizí i vychlazené nápoje z americké chladničky. Hisense, oficiální sponzor FIFA World Cup 2026.
4: Tahické léto a Popal Zpráva už je tady!
5: Zábava vlny tobogány.
6: Co vás čeká?
5: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
6: Plno tobogánů a skluzovek.
5: Tak všichni rychle do plavek.
6: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
5: Relax, drinky, animace.
6: To je nekonečné moře legrace k tahické pláže.
5: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
4: Akvapala z Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na akvapalas.cz.
7: Rytířský duel jako semifinále Snapbacks ligy amerického fotbalu ve Znojmě. Přijď podpořit znojemské Knights v cestě do finálového Tipsport Czech Bowlu proti Nitře Knights. Semifinále se hraje v neděli 5.7. od 17.50 na městském stadionu. Zápas můžeš sledovat v přímém přenosu na ČT Sport. Na zápas tě zve
8: Under Armour makes you better.
7: To nejlepší pro svůj trénink najdeš na underarmour.cz.
9: Přemýšlíte, kam v létě vyrazit? Znojemské kulturní léto přináší zážitky, výhledy a atmosféru, jakou jinde nezažijete. Čekají vás desítky akcí pro všechny generace. Hradební pondělky, úterky s cymbálkou, prohlídky Kránického lesa, tančírny v ulicích, multižánrový minifestival Plejáda, slavnosti okurek a další letní zážitky. Každý den jiná energie, každý večer jiný zážitek. Nenechte si ujít léto ve Znojmě. Více na znojemskabeseda.cz.
10: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
11: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
12: Hit Radio.

největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio, když jedete na dovolenou. Nebo trčíte v dopravní zácpě. Rychlost vaší cesty nezměníme, můžeme vám ale zlepšit náladu. Léto zní líp s Hit Rádiem.

0: Tohle jsou Linkin Park v novém složení, posloucháte Hit Radio.
1: Srdcovky Hit Radio.
0: To je čas dát si ještě jednu srdcovku, tu vaší. Dneska jsem vybrala zprávu od Zuzky, která píše, protože tam tak překrásně prší, tak by se nejvíc hodilo pustit si Purpurový déšť od nejlepšího zpěváka Prince. Je to moje největší a nejzamilovanější písnička, tak velice moc prosím o zahrátí. Takhle, pojďme si říct, že asi málo kdo nemá rád Prince. A taky naprosto legendární song Purple Rain. Takže pokud jste teď třeba taky jenom šťastný z toho, že prší, že se ochladil vzduch a že můžete normálně dýchat, tak tenhle song je pro vás všechny poslední dnešní srdcovka Prince a Purple Rain.

0: Luis Capaldi a Survive, posloucháte Hit Radio. A pozor, pozor, protože i dneska budeme rozdávat. Po 14. hodině nás čeká ruleta. Jo, to je jasný, to znáte. No a i dneska jeden z vás získá herní voucher v hodnotě 5000 korun do zábavního centra My House of Fun. Jo, prostě spousta zábavy v centru Prahy, atrakce, moderní technologie, taky zážitky, které vás vrátí do času, kdy bylo hraní tou nejdůležitější věcí na světě. Nudit se nebudete ani minutu, ať už je to jedinečný létající zážitek Fly Vista, cesta časem pomocí právě moderních technologií, spousta dalších atrakcí jak pro děti, teenagery, tak i dospělé. Takže ano, bavit se budete úplně všichni. Voucher na 5000 korun do zábavního centra My House of Fun je ve hře po 14. hodině. Buďte ready.
1: Levo Sprák, největší zábavní centrum v Evropě. Tři patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
2: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
3: Maxi, ta podlaha potřebuje natřít. V Baumaxu mají bílý balakryl Uni už od 239 korun.
4: Baru, pořídíme podlahu novou, laminátovou. Dub Orlen nebo dub Boston jen za 175 korun metr.
3: Super, a balakrylem natřeme futra.
4: Akce platí do konce července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
8: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
9: Plánujete na víkend pořádnou makačku? Tak zbystřete. V Prodoma jedeme akci Víkend za polovinu. Navštivte naše půjčovny. Vybrané stroje a profi nářadí vám půjčíme za pouhou půlku ceny. Rezervujte si techniku včas a ušetřete balík. Více na prodoma.cz.
10: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit? Staň se brněnským strážníkem. Do startu ti přisypeme 85 tisíc a můžeš mít i služební byt. www.nejsemzcukru.com.
11: Skutečnost nebo jen sen? Váš sen o vysněné kuchyni máte na dosah. XXL kuchyně. Na českopolské hranici se vaše sny o nejkrásnější kuchyni stávají skutečností. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Jsme XXL kuchyně a těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně. To jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
12: Fotbalová bitva o světový trůn je v plném proudu. Kdo ovládne mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn? Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hitradia. Fotbal na Hitradiu City Brno.
13: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matrasezahubičku.cz. Využijte ceny před

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Rádio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Edvard Maja dohrává v éteru Hit Rádia, krásné odpoledne těsně před 13. Za chvilku třeba Samfeld nebo Bruno Mars, teď aktuální doprava.
1: Máme pro vás nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. V brněnském Jundrově v Nálepkově ulici probíhá oprava komunikace. Vaše dopravní info nám dejte vidět na naše WhatsAppové číslo 720 890 848. Napište nám nebo nahrajte hlasovou zprávu.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
3: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. Pátek 10. července v Zámeckém parku ve Slavkově u Brna. Těšíme se na vás.
4: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
5: Nové letní vydání magazínu Reportér. Michalovce, město na Slovensku, které se vylidňuje. Mladí Slováci odcházejí do Česka. Velký rozhovor s mladým hercem Tomem Seanem Pšeničkou a řada dalších, například s Janem Hřebejkem nebo Bárou Basikovou. Jubilejní 60. ročník Karlovarského festivalu a spousta dalšího čtení v magazínu Reportér.
6: Všechno, co žijeme, nosíme a čím se obklopujeme, je umění a design. Inspirujte se tam, kde móda a tvorba určují směr. Moravská galerie v Brně.
2: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
7: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Ode dneška mají pejskaři novou povinnost. Začíná fungovat centrální evidence psů. Samotný čip už nově nestačí. Jak svého psího mazlíčka registrovat, poradí mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý.
8: Zákon ukládá chovateli povinnost zaevidovat psa nejpozději při nejbližším očkování nebo přeočkování psa proti vzteklině. Samozřejmě je však možné nechat psa zaregistrovat i při jiné návštěvě veterinárního lékaře, která bude v termínu před vakcinací proti vzteklině.
7: Štěňata zapíšou veterináři do registru při jejich označení čipem ještě předtím, než je chovatel předá novému majiteli. Sněmovna schválila zrušení pravomoci prezidenta republiky pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací. Změna je součástí doprovodné novely k návrhu nového zákona o státních zaměstnancích, kterým chce vláda nahradit služební zákon. Předlohu dostane teď k posouzení Senát. Mnichovské letiště přestalo dopoledne odbavovat cestující. Důvodem je varování před silnými bouřkami. Jak dlouho bude odbavování zastaveno, zatím jasné není. Podle webu mnichovského a pražského letiště byl zrušen jeden pár českou metropolí. Teď ještě pohled k nám.
1: Voda je zrádná, přesvědčili se o tom návštěvníci brněnské přehrady. Strážníci tady pomáhali posádce šlapadla, kterou vítr zanesl ke kotvišti parníků a ona se odtud nedokázala dostat. Tatáž hlídka zachraňovala muže, kterým ve vodě zmítali vlny. Dalšího sportovce na paddleboardu vytáhli z rozbouřené vody hasiči.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
1: V Brně a na jihu Moravy nás zatím mnohde provází sluníčko. Postupně ale dojde na četné a silné bouřky. Teploměr ukáže až 34 stupňů Celsia.
0: Krásné středeční odpoledne všem, ať už u vás prší, nebo si naopak třeba užíváte ještě léta. Doufám, že máte hezký den. K tomu další hity. Za chvilku s námi Imagine Dragons, Samfeld, no ale teď už král romantiky, Bruno Mars a Just the Way You Are. Tak hezkou středu.

Imagine Dragons, vy posloucháte Hit Radio, krásné odpoledne. Byli jste někdy na takový tý akci, kde se odhaluje pohlaví? Myslím samozřejmě, jako co se týče toho, že tam je těhotná žena a hádá se, jaký bude mít miminko pohlaví, holka nebo kluk, jo? Dobrý. A teď to prosím vás jedna paní posunula na úplně novou úroveň. Udělala party, na které se odhaloval táta toho miminka. Ano, ona prostě nevěděla, se kterým ze dvou mužů ho bude mít, tak si nechala udělat testy otcovství a výsledek oznámila na rodinné party. Video z toho samozřejmě okamžitě stalo virálním, což asi všichni chápeme proč, protože dřív se tyhle věci jako šeptali, jo, nebo se řešili třeba přes právníky. Teď se z toho dělá mejdan, což je skvělý, normálně catering, konfety. Dokonce se ta rodina rozdělila na dvě skupiny, na fanoušky týmu červeného, jednoho toho chlapa, a týmu modrého, druhýho toho chlapa. Údajně jediná v týmu červeným byla maminka týhletý slečny, tak nevím, maminky mívají vždycky pravdu. Každopádně by mě zajímalo, který z těch chlapů z toho má větší radost, protože ten, který je tatínkem, to bude mít rozhodně dražší. No jinak samozřejmě gratulujeme. Tohle je Alex Warren a Ordinary. They say the holy water's watered down. And this town's lost.

0: Lana Del Rey, Young and Beautiful, posloucháte Hit Radio. Žhavá novinka. V Německu, prosím vás, vyrábí speciální zmrzlinu pro psy. Nejpopulárnější je, a dává to smysl, jitrnicová. Dát si můžou ale třeba i hovězí nebo krutí. No a začali je dělat jednoduše proto, abychom pejskům nedávali přeslazený vanilkový, čokoládový a podobně, jo. Mně se to docela líbí, krom toho, že tak můžete si to asi vyrobit technicky doma, jo, prostě dáte tu věc zmrazit, ale teď si to představte. Třeba se to dostane na trh i k nám, jo, a já si myslím, že některé příchutě by mohly mít oblibu i u lidí, protože třeba takovou vepřoknedlo zelovou, to bych se dala. Zamražená svíčková, No má to potenciál. Uvidíme. David Guetta a Sia s námi už za chvilku.
1: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
2: Carglass opraví, Carglass vymění.
3: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
4: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
5: Rytířský duel jako semifinále Snapbacks ligy amerického fotbalu ve Znojmě. Přijď podpořit znojemské Knights v cestě do finálového Tipsport Czech Bowlu proti Nitře Knights. Semifinále se hraje v neděli 5.7. od 17.50 na městském stadionu. Zápas můžeš sledovat v přímém přenosu na ČT Sport. Na zápas tě zve
6: Under Armour makes you better.
5: To nejlepší pro svůj trénink najdeš na underarmour.cz.
7: Není nic příjemnějšího, než se za letního dne ponořit do chladivé, křišťálově čisté vody. A takovou vodu můžete mít i vy ve vašem bazénu. V odborných centrech Bauhaus máme připravenou bohatou nabídku bazénů, filtrací a další potřeby pro letní radovánky.
8: Bauhaus, když se to má podařit.
9: Hit Radio.
10: Zima, mokro, vítr a přesto ten nejlepší výlet ever. Jestli tě počasí zkoušelo a ty jsi to s kámoši stejně užil, vyprávěj nám o tom. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na web o svém nejlepším výletě v nejhorším počasí a vyhraj si značkové outdoor vybavení od 4Camping. Terapie venkem na Hit Radio.
11: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejná.

0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Tohle jsou David Guetta a Sia, posloucháte Hit Radio. A pozor, protože naše Hit Radio 90 má dneska první narozeniny. Ano, slavíme celý jeden rok. Ty nejlepší songy z 90. Skvělí moderátoři, to je Hit Radio 90. No a pozor, protože tím, že dneska slaví narozeniny, jo, tak pro vás mají taky dárky. Soutěžíme o dabová rádia, rozhodně si to nenechte ujít, dejte tomu šanci, puste si do uší to nejlepší z 90. na našem Hit Radio 90. Věřte mi, ten pocit přitom i potom je naprosto báječný. S námi teď už Coldplay, Little Sims a Burna Boy, tak si to užijte.

0: Alvaro Soler dohrává v éteru Hit Rádia. Krásné odpoledne. Mimochodem, dneska je to 20 let, co v české dopravě začal platit bodový systém. No, máte přehled o svých bodících? Nebo už dávno, ne? Případně už jste někdo zrestartoval ty bodíky, to by mě zajímalo. Každopádně, ať tak či tak, tak prosím vás, opatrně, jo, těch bodíků není moc, nejsou úplně na rozdávání, tak s nima šetřete, jo? My určitě nebudeme šetřit těmi nejlepšími hity. Čekají nás DJ Antoine, Poetika nebo Madonna.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
2: Nejkrásnější vinice, kouzelná vinařství, špičková vína, letní večery a nejlepší české i slovenské kapely.
3: Správně, je tu hudba na vinicích s Rajvkou.
2: Kouzelné prostředí vinařství Sonberg, Lahofer, Šatou Valtice, Hraniční zámeček a Zlomek a Vávra Boršice. Tu atmosféru musíte zažít.
3: Vstupenky a hudební program hledejte na webu hudbanavinicích.cz.
2: Tak na viděnou na hudbě na vinicích.
4: Prázdniny startují a ceny padají. Tak proč nevyrazit na výlety s plnou nádrží z Makra? Od 1. do 3. července u nás natankujete. Natural 95 za 35,50 a diesel za 31,50 z DPH. Tankujete i bez makrokarty. Zastavte se pro palivo i výhodný nákup na cestu. Více na makro.cz.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
6: Orea Congress Hotel Brno hledá nové kolegy a kolegyně, kteří chtějí v moderním a stabilním zázemí tvořit skvělé zážitky pro naše hosty. Hledáme šéfcukráře, cukráře, kuchaře a další posily. Staňte se součástí skvělého týmu Orea Hotels and Resorts. Více na orea.jobs.cz.
7: Končíme. Chcete si nakoupit se slevou až 90%? Tak neváhejte. Totální výprodej outletu Siko v Brně Šidenicích právě začíná. Čeká nás velké stěhování, takže všechno zboží musí pryč. A to doopravdy. Brzy nás najdete ve zcela nové obchodní zóně Siko v Bohunické ulici. Totální výprodej celého sortimentu se slevami až 90%. Siko. Stylové řešení vašich koupelen a kuchyní. Více na siko.cz/outlet.
8: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpálte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.

0: Maraton hudby Brno rozezní centrum města od 6. do 9. srpna. Taneční Balkan Night, Omar Sosa, Paolo Fresu, Nguyen Le a desítky dalších koncertů. Vstupenky na goout.cz.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Madonna a její Hang Up v éteru Hit Rádia. Přeju krásné odpoledne těsně před 14. Za chvilku Macklemore nebo Daša, teď už aktuální doprava.
1: Máme pro vás nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. Na Brněnsku v Modřicích v Tyršově ulici probíhají práce na silnici. Vaše dopravní info nám dejte vidět na naše WhatsAppové číslo 720 890 848. Napište nám nebo nahrajte hlasovou zprávu.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
4: Nejlepší ceny měsíce v online shop.cz.
5: Nakupujte za nejnižší ceny měsíce. Tisíce vybraných produktů právě nyní nejvýhodněji v online shop.cz.
4: www.onlineshop.cz.
6: Chcete zažít letní pohodu se stylovým zahradním nábytkem, vůní grilovaného jídla, terasu mít zastíněnou pergolou a večer svítit designovými lucernami? Přijďte si k nám do odborných center Bauhaus vybrat ze široké nabídky sezónního zboží a zažijte ji také.
7: Bauhaus, když se to má podařit.
8: 4. července slavíme 20 let otevřených sklepů ve Vítonicích. Skvělé víno, kivadlová doprava a večer velkolepá dronová show. To jsou otevřené sklepy Vítonice už 4. července. Vítoničtí vinaři CZ.
9: Všechno, co žijeme, nosíme a čím se obklopujeme, je umění a design. Inspirujte se tam, kde móda a tvorba určují směr. Moravská galerie v Brně.
2: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
10: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Denková. Žádostí o předčasný důchod ubývá. Loni jich Česká správa sociálního zabezpečení evidovala 9230. Proti běžným letům je to asi třetina. Za malým množstvím je veliký zájem o dřívější penze z předchozích let díky tehdejší výhodnosti a i následné přísnější podmínky. Prezident Petr Pavel nedostal od vlády mandát, který schválila pro summit NATO v Ankaře. Je to zřejmě v očekávání, že ho nebudu na nic potřebovat, řekl to prezident v rozhovoru pro deník CZ. Kabinet hlavy státu také zredukoval a jmenovitě určil složení delegace. Útočník Marcel Barinka ze zdravotních důvodů ukončil v 25 letech hokejovou kariéru. Na sociálních sítích o tom informoval jeho současný klub Kladno. Extraligu hrál také za Vítkovice. A teď se ještě podíváme k nám.
11: Největší festival seriálu ve střední Evropě, brněnský seriál Killer, už odhalil první novinky. Konat se bude na konci září a zaměří se na islandskou a nizozemskou scénu. V jeho čele už je Zlatušková, a to s ohledem na její kandidaturu na primátorku. Zlatušková zůstává v roli čestné prezidentky.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
11: Dneska máme v Brně a na jihu Moravy slunečno, postupně musíme ale počítat s bouřkami. Naměříme až 34 stupňů Celsia.
0: Krásné odpoledne, 2 minuty po 14. s vámi stále Kateřina Pechová a za chvilku už nás čeká ruleta. Těšíte se? Já moc. K tomu ty nejlepší hity Avicii, Daša a teď už taky Macklemore a Ryan Lewis.

0: Daša a Austin, posloucháte Hit Radio, krásné odpoledne. No pozor, pozor, je to tady čas na ruletu, čas popustit uzdu fantazii, být kreativní, je to úplně na vás, jo? A hrajeme o herní voucher v hodnotě 5000 korun do zábavního centra Máj, takže je o co hrát. Jste ready?
1: Co může zaznít v ložnici a...
0: Když začne konečně pršet. Mm-hmm. Takže co může zaznít v ložnici a když začne konečně pršet? Co vás napadá? 777-937-777. Pište svoje nápady. Za mě je to třeba... Jo, tady je ale mokro. Pište, co může zaznít v ložnici a taky když začne konečně pršet. K tomu Avicii a Aloe Black.

Hitlerovi a Justin Bieber na Hit Radio. Lidi, vy jste strašný. To je skvělý. Hrajeme ruletu, řešíme, co může zaznít v ložnici a když začne konečně pršet. Já jsem se tady normálně asi 60krát začervenala. Takhle, píše třeba Evička. Konečně jsem to ze sebe smila. Dobře, Lukáš, tak nám to tu zase zvrhlo. Danča, to snad ne, tenhle měsíc už po třetí. Tomáš, stačí chvilka a už jsi mokrá. Nebo třeba Soňa píše, konečně se mi ulevilo, bylo to na pokraji zhroucení. Wow, jakože vaší kreativitě smekám klobouk a vaším postranním úmyslům. Taky pište dál na 777-937-777, co může zaznít v ložnici a když konečně začne pršet. Jeden z vás už za chvilku získá herní voucher v hodnotě 5000 korun do zábavního centra Máj. No a teď už Måneskin.

0: Ale farbená je Ilra, posloucháte Hit Radio. A teda... Uf, no, ruleta pokračuje, jste neskutečný, to, co jste vymysleli. Wow, wow, řešili jsme tady, co může zaznít v ložnici a zároveň, když konečně začne pršet. Tak ještě třeba Radek píše, hlavně ať nezateče dovnitř. Jo, nebo Wendy píše, tak takhle mokrá jsem byla naposledy před rokem. Jste skvělí, opět jste předvedli, kolik humoru a perverznosti se ve vás skrývá. Každopádně vítězem herního voucheru v hodnotě 5000 korun do zábavního centra Maj je Lucie, která poslala jednoduché. Měl jsi vzít pláštěnku. Ano, to je totiž až potom, když to zjistíte. Každopádně, Lucie, gratuluju, jdu ti napsat. No a těším se s vámi zas někdy na ruletu. Díky moc.
1: Na všechno existuje návod, až na muže po 40. Tedy až doteď.
2: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
1: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
2: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
1: Maitreya. Inspirace srdcem.
3: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. Jen do vyprodání skladu, tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
4: Vesmírný týden na Kraví hoře. To je festival Planet Brno. Obří modely vesmírných těles, letní kino s vesmírnou duší, cesty mezi hvězdami v digitáriu a hlavně nový obří model Gigalónu. To vše na jednom místě pro rodiny, zvídavé i náročné fanoušky vědy už od 6. do 12. července. A pozor, Kraví hora je pro auta vesmírně nedobytná. Více informací na festivalplanetbrno.cz.
5: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
6: Končíme. Chcete si nakoupit se slevou až 90%? Tak neváhejte. Totální výprodej outletu Siko v Brně Židenicích právě začíná. Čeká nás velké stěhování, takže všechno zboží musí pryč. A to doopravdy. Brzy nás najdete ve zcela nové obchodní zóně Siko v Bohunické ulici. Totální výprodej celého sortimentu se slevami až 90%. Siko. Stylové řešení vašich koupelen a kuchyní. Více na siko.cz/outlet.

0: Maraton hudby Brno rozezní centrum města od 6. do 9. srpna. Taneční Balkan Night, Omar Sosa, Paolo Fresu, Nguyen Le a desítky dalších koncertů. Vstupenky na goout.cz.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

I tento hit od Xindla X na letošních Hradech CZ dostane zelenou. A kdyby vám to bylo málo, tak zveme všechny klienty kooperativy do Playhouse. Chillzóna, fotbálek a čisté toalety bez fronty. Kooperativa. Pojišťovna pro život, jaký je. Hit Radio City Brno.

0: se to blíží. To nejlepší odpoledne na jižní Moravě.
1: Ani to nebolelo a je tady červenec. Letní radovánky jsou opět tady a když k tomu přidáme i Mezinárodní den vtipů, tak by mohlo být v dnešní odpolední show Hit Radio City Brno i pěkně veselo. Máte nějaký oblíbený vtip? Klidně mi ho pošlete na 720 890 848. Těší se Igor Doložal.
0: Dej si tu nejlepší náladu v Brně a na celé jižní Moravě. Odpoledne.

0: What the hell a Avril Lavigne, posloucháte Hit Radio. Krásné odpoledne, 3:45, já se s vámi budu tak už loučit, užijte si hezké odpoledne. Spolu se ale uslyšíme zase v 18 hodin u Hit Radia Classic, takže to nejlepší z 80, 90 a milénia i dneska večer. Doufám, že u toho budete, díky za velmi bláznivou ruletu, budu se na vás těšit asi tak za 3 hodiny. A za chvilku už třeba Ella Henderson, Linkin Park nebo Taylor Swift.
1: Miluju nový místa se skvělou kávou.
2: Jo, Kapka.
1: Co je Kapka?
2: Výhodný předplatný na kafe na pár kliků. Objevuješ nový místa a nic neřešíš.
1: Objevuj nová místa od pražíren po Hidden Bistra s aplikací Kapka.
2: Svou oblíbenou kávu, maču nebo limču si můžeš vychutnávat už od 89 korun měsíčně.
1: S Kapkou máš kafe vždycky v kapse.
2: Předplatné na kávu.cz.
3: Český česnek, česká farma, česká kvalita. Farma Šeda vás zve na samozběr českého paličáku za cenu od 89 korun za kilogram. Od 26. června do 12. července každý den od 8 do 17 hodin. Nazbírat si můžete také jahody, rané brambory, cibuli a mrkev. Více informací na Facebooku Farma Šeda nebo na telefonu 733 722 450.
4: Objevte hotel Atlantis v Brně. Právě teď jsme pro vás znovu otevřeli venkovní wellness. Po rekonstrukci v nové podobě ještě příjemnější než kdy dřív. Zažijte jedinečné saunové ceremoniály, které uvolní vaše tělo a pročistí mysl. Relax, vůně esencí a chvíle, kdy se svět na okamžik zastaví. V létě také venkovní bazén jako stvořený pro rodiny s dětmi, kde se osvěžíte ve vodě a vychutnáte si drink u venkovního baru. Dopřejte si odpočinek, který si zasloužíte. Rezervujte si svůj wellness zážitek ještě dnes v hotelu Atlantis.
5: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
6: Prázdniny startují a ceny padají, tak proč nevyrazit na výlety s plnou nádrží z Makra? Od 1. do 3. července u nás natankujete Natural 95 za 35,50 a diesel za 31,50 z DPH. Tankujete i bez makrokarty. Zastavte se pro palivo i výhodný nákup na cestu. Více na makro.cz.
7: 21 Pilots. Lord. Teddy Swims, LP a ty na jednom místě. Vyhraj 4denní vstupenky na festák Colors of Ostrava od Allegro. Každé všední ráno ve snídaní šampionů na Hit Radio.

0: Maraton hudby Brno rozezní centrum města od 6. do 9. srpna. Taneční Balkan Night, Omar Sosa, Paolo Fresu, Nguyen Le a desítky dalších koncertů. Vstupenky na goout.cz.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Na Hit Radio City Brno zdravíme za volanty a přejeme šťastné a klidné cestování, bacha na únavu z toho vedra. Rozhodně máme nejlepší dopravní servis Brna a okolí opět před sebou a jak se dívám, tak D1 193. kilometr u sjezdu na výstaviště. Tady máme dopravní nehodu osobního auta s motorkářem, tak bacha na to, omezení tady může být zhruba ještě 3/4 hodiny. Pokud jedete po D1 na 200. kilometru ve směru na Prahu, tady stojí porouchané nákladní auto a blokuje jeden jízdní pruh. Kolona má zatím 4 kiláky. A také z trasy Pohořelice do Znojma přes Suchohrdly u Miroslavy probíhá údržba a oprava povrchu vozovky. I tady máme omezení provozu, takže i v tomto úseku velmi opatrně. Každopádně i dneska máte možnost posílat zprávy a hlasovky, jak vám to sviští na náš WhatsApp 728 890 848. Za každé info moc děkujem.
1: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Není nic příjemnějšího, než se za letního dne ponořit do chladivé, křišťálově čisté vody. A takovou vodu můžete mít i vy ve vašem bazénu. V odborných centrech Bauhaus máme připravenou bohatou nabídku bazénů, filtrací a další potřeby pro letní radovánky.
4: Bauhaus, když se to má podařit.
5: Jsme mladí
6: a neklidní.
5: Jdeme na to! Vyrážíme objevovat krásy Česka.
7: Piráti, jdeme! Ahoj!
6: Kdo si hraje nezlobí, ne?
5: V novém zábavném pořadu
6: Čekuj Česko.
5: Každou neděli dopoledne
6: na Nově.
5: A poprvé v Příbrami.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio City Brno.
8: Je 15 hodin, krátké zprávy a David Račák. Český hydrometeorologický ústav od začátku července mění systém výstrah. Více se zaměří na dopady nebezpečných jevů a možná rizika. Výstrahy mají být srozumitelnější a praktičtější pro občany, úřady i bezpečnostní složky. Od tohoto měsíce platí OSVČ nižší zálohy na důchodové pojištění, snižuje se i paušální daň v prvním pásmu a živnostníci mají nárok na vrácení peněz ze záloh. Jak získat přeplatek, vysvětluje mluvčí finanční správy Patrik Madle.
9: Poplatníkům tak vznikne přeplatek odpovídající rozdílu mezi původní a novou výší paušální zálohy, který v tomto případě činí 4932 korun. O výše uvedenou částku si může poplatník snížit paušální zálohu splatnou 20. července 2026.
8: V červenci tak místo běžné zálohy stačí zaplatit 4230 korun. Tenistka Barbora Krejčíková se dnes utká o postup do třetího kola Wimbledonu s nasazenou pětkou Rublevou. Druhé kolo na londýnské trávě čeká taky Karolínu Muchovou a v českém derby proti sobě nastoupí Kateřina Siniaková s Nikolou Bartůňkovou.
1: Fotbalový servis.
8: Trenér švédských fotbalistů Graham Potter po porážce 0-3 s Francií v úvodním kole vyřazovací fáze mistrovství světa v Americe připustil, že jeho svěřenci by k postupu potřebovali i několik zázraků najednou. 51-letý anglický kouč velmi ocenil soupeřův výkon, dokonce prý osobně nikdy neviděl lepší tým. I proto nepovažoval vyřazení z obhájci stříbra za žádnou ostudu. Francouzi, kteří vyhráli i čtvrtý zápas na turnaji, na něj velmi zapůsobili.
0: Vysoké teploty pokračují i dnes. Venkovní teploměr u nás v Brně hlásí 32 stupňů Celsia. Odpoledne by to mělo být polojasné a opět by se mělo zabouřit, zatáhnout, takže snad to nebude zase nějaký mordor.
1: Hit Radio City Brno.
0: První červencová odpolední show je tady na Hit Radio City Brno. Přeje super odpoledne, hodně stínu a také vody. Igor Doležal, tak vzhůru do léta. Hit Radio. Takže léto máme před sebou a jak jinak než třeba festivalem Planet ho oslavit, tak i o tom bude řeč už za chviličku v prvních minutách dnešní první červencové odpolední show, tak ať se vám hezky poslouchá a pokud jste v práci, ať to cejpá.

0: Tak činasky na to kápli, venku je na nule, schválně, kdo z vás by to bral? Já bych se třeba klidně i přihlásil dobrovolně, tak třeba aspoň na půl hoďky, jo, bych to vzal, protože fakt je tam i dneska přímo nehezky. Každopádně v dalších dnech by to mělo být tady u nás v Brně na Jižní Moravě veselější. V pátek, v sobotu i v neděli by se teplota mohla dostat na maximálně 25 stupňů. To zní jako sen. No a to, myslím, bude nahrávat i všem, co se k nám do Brna budete chystat na Festival Planet. Ten startuje už v pondělí a jak se na něj těší sám nejvyšší, chcete-li ředitel brněnské hvězdárny Jiří Dušek?
1: No, já to mám vždycky žaludeční vředy, takže se vůbec netěším. Pro mě to je nejhorší akce roku a to teda zcela vážně, jo, protože zatímco lidé si to užívají a piknikují tam a popijí tam prosecco a jí nějaký zákusky a takhle, tak jako já celý den jsem vyklepaný to, aby to dobře dopadlo, protože samozřejmě může se stát tisíc a jedna věc a taky se občas stávají nějaký problémy, naštěstí nikdy to nebylo nic fatálního a jiní si toho většinou ti návštěvníci nevšimli. Takže já mám z toho vždycky nervy a ke konci říkám, ať už ten festival skončí a já mám klid, jako jo.
2: Tak to se může stát nejhoršího, nějaká planeta se vyfoukne.
1: No, a teď si představte, že tam je, já nevím, několik tisíc lidí, je úplně jasno, ani se nehne lísteček. Teď my vidíme, že se na Brno blíží nějaká bouřka. A protože to svoukávání trvá docela dlouhou dobu a navíc jako letos budeme mít jako největší model jako úplně, co jsme kdy udělali, protože ty koule normálně mají průměr 10 metrů, ale to můžu prozradit, že bude 12-metrová koule, takže ještě o 2 metry větší, což jako vypadá málo, ale objemuje to, je tam mnohem větší zážitost. Bude se muset speciálně kotit úplně jinak než ty všechny předcházející. No tak my začneme prostě za toho bezvětří vyfoukávat a uklízet to. A teďka ty lidi začnou pískat, jo, a vy se potom modlíte, aby ta bouřka skutečně přišla a začalo pršet, protože když se taky může stát, že bouřka se Brnem těsně rozplyne, nebo to Brno obejde, jo. A já vždycky říkám, ježišmada, ať už je tady, a je klid, protože jak nás ty lidi rozdesou na kopitech, jo. Takže ano, i takováhle fatální, nebo takováhle jednoduchá věc se může stát. A věřte mi, že teda my z toho máme nervy. A já vždycky potom, když se to zhasne o 11:30 večer a všechno to ten den dopadne dobře, tak si tam dám jednotočené pivo v tom stánku a jdu si lehnout, aby se to peklo zopakovalo druhý den.
2: Já si myslím, že si zasloužíte i 4.
1: Ne, super. Ale samozřejmě těším se na to, protože kolem toho je spousta zábavy a letos to bude ještě tak jako vyšperkováno nějakými menšími modýlky takovými a my tam uděláme takovou. Já to ještě nesmím prozrazovat, když bych chtěl, ale nemůžu prozrazovat. Ale už to brzo rozvíjíte.
0: Tak tolik Jiří Dušek, ředitel hvězdárny a planetária Brno. A my jsme ho samozřejmě s Peťou Tumanovou nedávno vyspovídali na téma Festival Planet. Jak jsme slyšeli, tak se moc těší. Každopádně chystáte se do Brna na tuto báječnou podívanou. Klidně mi napište na 728 790 848 na náš WhatsApp. Jsem rád, když přijde jakákoliv odpověď vždycky a budu se moc těšit třeba, že se tam s někým z vás potkáme a dáme třeba jedno rosené.

0: Tolik Offenbach a také Norma Jean Martin Overdrive. Za chviličku na Hit Radio City Brno se rozezní Black Eyed Peas anebo Leony. No a teď bychom mohli třeba zmínit i to, že máme dneska den PSČ, chcete-li poštovního směrovacího čísla, a klidně nám napište na náš WhatsApp 728 790 848, kde všude ladíte Hit Radio City Brno a podle PSČ, a já se budu tady do 18. snažit rozkodovat, ať mám dokonalý přehled. No, každopádně všechno nejlepší ke dni PSČ a ať nás život vždycky doručí na správnou adresu to, co potřebujeme, ztracené zásilky, ať se nám vyhýbají a naše štěstí má vždy správné směrovací číslo.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Pro dokonalý fotbalový zážitek je tu Hisense. Užij si perfektní obraz i zvuk z RGB mini LED televizí i vychlazené nápoje z americké chladničky. Hisense, oficiální sponzor FIFA World Cup 2026.
3: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
4: 4. července slavíme 20 let otevřených sklepů ve Vítonicích. Skvělé víno, kivadlová doprava a večer velkolepá dronová show. To jsou otevřené sklepy Vítonice už 4. července. Vítoničtí vinaři CZ.
5: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před Vítonicí?

0: tržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit? Staň se brněnským strážníkem. Do startu ti přisypeme 85 tisíc a můžeš mít i služební byt. www.nejsemzcukru.com.
1: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel, ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme doživotní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
2: Carglass opraví, Carglass vymění.
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lep.
4: Hit Radio. Fotbalová bitva o světový trůn je v plném proudu. Kdo ovládne mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn? Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hit Radia. Fotbal na Hit Radiu City Brno.
5: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
6: Matracezahubičku.cz.
4: Hit Radio.
7: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

Posloucháte Hit Radio City Brno 15.29, za minutu půl čtvrtá. Pokud už odpočítáváte každou minutu, tak doufám, že jste blíž k finiši dneska. Samozřejmě, pokud byste se v práci tak trošku nudili, čemuž teda jako nevěřím, jo, protože to se neděje, tak mrkněte k nám na Instagram Hit Radio City Brno, máme tam souboj o největší letní nezbytnost, to znamená, bez čeho si léto neumíme představit. Aktuálně jste tam ponechali vodní meloun a klimošku, to se hodí, zmrzlinu a bazén. Tak jsem zvědavý, co dalšího a posunete dál. Každopádně všechny tady tyto krásně laděné letní věci využíváme i u nás v Brně. Mimochodem, zmrzlina, to je téma, protože teď jsem nedávno četl, že dokonce odborníci vymysleli zmrzku pro pejsky. Jitrnicová příchuť, tak to mě zajímalo, jak to šmakuje. Tak pokud by třeba tady v tom brněnském věhlasném stánku měli třeba nějaký takový podobný mix chutí, tak klidně mi s tama zavolejte a já se zajdu podívat a dojdu vychutnat. Ale jitrnicová zmrzka, to může být lepší než třeba ta růžková. Tak dobrou chuť.

0: Středeční odpoledne v plném proudu, na teploměru opět Sodoma Gomora a jsem rád, že i v tomto parném odpoledni ladíte odpolední show Hit Rádia City Brno. Na náš WhatsApp 728 790 848 mi napsala Martina, která nás poslouchá na poštovním směrovacím čísle. Je super, že to hrajete se mnou. 66449. Tak sváně, dokázali byste tipnout? Já zdravím do Ostopovic, protože dneska máme den poštovního směrovacího čísla. Moc děkuju, Marti, že jsi napsala právě své poštovní směrovací číslo. Klidně se připojíte i vy, klidně napište, kde ladíte Hit Rádio City Brno a samozřejmě, pokud tam hodíte PSČ, tak já do 18. se budu lámat hlavu nad tím, kde by to tak asi mohlo být. Každopádně Marta píše, že by chtěla pozdravit všechny, kteří jsou ještě v práci, ona si prej užívá už u bazénku. Tak to určitě potěšíme. Za chviličku kapela Krištof, také Alan Walker a nebo Coldplay.
1: Připraveni na letní zážitky? Léto v Penny jede na plné obrátky. Přijďte si vybrat. Batůžky na výlety, plážové tašky nebo repráčky a sluchátka jsou nyní výhodně za nákupy v Penny.
2: Maxi, ty jsi ještě ve sprše? Aby ti nenarostly ploutve.
3: Baru, ještě chvilku, ta dešťová sprcha je skvělá.
2: Zastavte se v Baumaxu. Sprchový kout Uni za 2149 korun a sprchový set Alfa s dešťovou sprchou za 2199 korun. Akce platí do konce července.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej.
5: www.direct-auto.cz.
6: Chceš si dát skvělý kafe na cool místě?
7: Tak sáhni pro mobil. S aplikací Kapka máš svou oblíbenou kávu, maču nebo limču na pár kliknutí, poznáš nová místa a nic víc neplatíš.
8: Jednoměsíční předplatné pro celé Česko.
7: S Kapkou máš kafe vždycky v kapse.
8: Více na předplatnenakavu.cz.
9: Rytířský duel jako semifinále Snapbacks ligy amerického fotbalu ve Znojmě. Přijď podpořit Znojemské Knights v cestě do finálového Tipsport Czech Bowlu proti Nitře Knights. Semifinále se hraje v neděli 5.7. od 17.50 na městském stadionu. Zápas můžeš sledovat v přímém přenosu na ČT Sport. Na zápas tě zve
10: Under Armour makes you better.
9: To nejlepší pro svůj trénink najdeš na underarmour.cz.
11: Orea Congress Hotel Brno hledá nové kolegy a kolegyně, kteří chtějí v moderním a stabilním zázemí tvořit skvělé zážitky pro naše hosty. Hledáme šéf cukráře, cukráře, kuchaře a další posily. Staňte se součástí skvělého týmu Orea Hotels & Resorts. Více na orea.jobs.cz.
12: Hit Radio. Zima, mokro, vítr a přesto ten nejlepší výlet ever. Jestli tě počasí zkoušelo a ty jsi to s kámoši stejně užil, vyprávěj nám o tom. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na web o svém nejlepším výletě v nejhorším počasí a vyhraj si značkové outdoor vybavení od 4Camping. Terapie venkem na Hit Radio.
13: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
14: Maraton hudby Brno rozezní centrum města od 6. do 9. srpna. Taneční Balkan Night, Omar Sosa, Paolo Fresu, Nguyen Le a desítky dalších koncertů. Vstupenky na GoOut.cz.
12: Hit Radio City Brno.
15: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

0: Ladíte Hit Radio City Brno, přejeme šťastné cestování. Máme tady nejlepší dopravní servis Brna a okolí. D1 194. kilometr ve směru na Prahu. Dejte pozor na nepojízdné auto. A jak se dívám, tak v tuto chviličku bychom na Jižní Moravě. A už to vidím, máme tady přece jenom dopravní nehodu. Ulice Trnkova aktuálně hlášená dopravní nehoda. Tady se nám srazila dvě osobní auta. Na místě je policie a projíždí se jedním pruhem. Omezení dopravy tady může být až do 18. hodiny, tak bacha na to. Každopádně pokud byste měli i vy nějaké informace ze své trasy, případně jestli byste se nám zasekli někde v koloně, a to vám teda nepřeju, klidně pošlete hlasovku, jak to u vás vypadá, na 728 890 848 a doufám, že se vám i dnes s Hit Radiem City Brno skvěle cestuje.
1: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
2: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. Pátek 10. července v Zámeckém parku ve Slavkově u Brna. Těšíme se na vás.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert Gouda 100 gramů s apkou za 14,90. A cukr krupice bílý kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
4: On air. Online.
3: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
5: Je 16 hodin, krátké zprávy a David Račák. Lidé si objednali české státní dluhopisy za zhruba 80 miliard korun. Zájem tak čtyřnásobně překročil původní emisní plán 20 miliard korun. Objednané dluhopisy musí lidé uhradit do 7. července. V neděli 28. června zároveň skončila možnost objednat si státní dluhopisy. Ženy pro preventivní vyšetření rizika rakoviny prsu nepotřebují ode dneška žádanky od praktického lékaře nebo gynekologa. Mohou se objednat přímo na mamograf. Praktici mohou taky nově předepisovat o 1200 léků víc, dosud pro recept museli pacienti ke specialistovi. I Brno sužuje nepříjemně velké množství bezdomovců. Město se proto rozhodlo problém řešit. Jaké kroky se uskutečnily, řekne za magistrát Klára Opálková.
6: Od dubna se na hlavním nádraží pohybuje více hlídek strážníků městské policie. Situaci zde monitorovali 24 hodin a 7 dní v týdnu. Zároveň se zvýšila také sociální práce v terénu, a to jak ze strany sociálních kurátorů, tak pracovníků neziskových organizací.
5: Situace se zatím alespoň na hlavním nádraží uklidnila a místo působí lépe i díky zvýšenému důrazu na úklid. No a bývalý kapitán české fotbalové reprezentace Tomáš Souček zvažuje, zda bude v národním týmu pokračovat. Vzal si čas na rozmyšlenou, nechce se rozhodovat v emocích, napsal to na Instagramu.
7: A jak to v Brně jezdí z pohledu městské hromadné dopravy, to zjišťujeme přímo z dispečinku dopravního podniku města Brna.
8: Dobré odpoledne všem posluchačům Hit Radia City Brno. Provoz městské dopravy je na začátku dopravní špičky bez větších komplikací. Upozorňujeme cestující, že od 17 hodin přibližně do 18.30 budou kvůli kulturní akci na náměstí Svobody odkloněny linky 4 a 9 ulicí Husovou přes Schillingerovo náměstí. Vynechají tak zastávky Zelený trh a náměstí Svobody, přičemž linka 4 vynechá i zastávku Česká. Veškeré informace ohledně provozu hromadné dopravy v Brně naleznete na našem webu dpmb.cz nebo v naší mobilní aplikaci dpmb info. Za dopravní podnik města Brna Vít Rutkaj.
0: Venku máme stále pěkné vedro, aktuálně teplota v Brně ukazuje skoro. Jak se dívám na další místa našeho jihomoravského kraje, tak třeba v Blansku a okolí, tady nám teplota zatím ukazuje 27, skoro 28 stupňů. A když se mrknem ještě na Znojimsko, tak tady se teplota stále hýbe něco kolem 25 až 27 stupínky, ale tady by se za chviličku mohlo také zatáhnout a samozřejmě mohlo by zapršet. Odpoledne a k večeru hrozí opět bouřky, dokonce i velmi silné, tak bacha na to.
3: Hit Radio City Brno.
0: 16:02, s vámi Igor Doložal, přeju vám klidnou středu, pěkné odpoledne, doufám, že už jste někde u vody a v ruce jednou rosené. Dneska máme Mezinárodní den vtipů a za chvilku omrknem to, jak se vtipům smějí v zahraničí. A když v zahraničí, tak třeba i Francie.

Na Hit Radio City Brno dozněla Miley Cyrus, 16 hodin 10 minut, doufám, že vám to krásně odsejpá. První červencový den je také Mezinárodním den vtipů a pokud máte nějaký opravdu, opravdu oblíbený a také vtipný, pokud možno, tak mi ho napište, anebo namluvte na 728-798-48, ať se to taky něco mám. Ale když se podíváme trošku do světa, tak třeba v Austrálii, v Novém Zélandě a v Irsku, také ve Velké Británii, mají prej nejradši vtipné hříčky se slovy. Američané a Kanaďané se za břicho popadají, když je někdo ve vtipu takzvaně za blba. Francouzi, Dánové a Belgičané zase holdují anekdotám, avantgardním a koneční Němci se prý zase smějí úplně všemu. Tak na takovém Oktoberfestu je to úplně jasná věc. Každopádně, jak jste na tom vy? Máte rádi vtipy? Klidně mi nějaký pošlete, jak už jsem říkal, na 728-90-848. Já třeba zbožňuju vtipy z Daňta Izera, ale ty se bohužel takhle do eteru fakt jako před 22. hodinou pustit nedají. Asi chápete proč?

0: Na Hit Radio City Brno dozněli Nickelback, Lullaby, tak doufám, že vás neuspali, kucí. Za chviličku dáme Evu Farnou Mirai, nebude chybět ani Robin Schulz a Alida In Your Eyes. No ale pokud byste si dali třeba nějakou meruňku vychlazenou, v tomto vedru to je prej jako dobrá varianta, dobrý lék, tak za chviličku vás na Hit Radio City Brno pozveme na místo, kde se můžete třeba i rozšoupnout o něco víc než o jednu meruňkovou vychlazenou, ale to necháme na vás. Za chvilku pozvánky na víkendová akce a že jich bude opět několik.
1: Jsme mladí a neklidní.
2: Jdeme na to!
1: Vyrážíme objevovat krásy Česka.
2: Piráti, jdeme! Ahoj!
1: Kdo si hraje nezlobí, ne? V novém zábavném pořadu Čekuj Česko! Každou neděli dopoledne na Nově. A poprvé v Příbrami.
3: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
5: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit autosklo právě u nás. Já mu říkám, protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na carglass.cz.
6: Carglass opraví, Carglass vymění.
7: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
8: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
9: Tahické léto a Popol Zpráva už je tady.
10: Zábava vlny tobogány.
11: Co vás čeká?
10: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
11: Plno tobogánů a skluzovek.
10: Tak všichni rychle do plavek.
11: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
10: Relax, drinky, animace.
11: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
10: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
9: Akopalos Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na akopalos.cz.
1: Hit Radio.
12: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Nádherná věc, Robin Schulz a Lida in Your Eyes, tak nejenom v očích, ale možná i na mysli máte už nějaký tip na to, jak se dá trávit víkend. A nejenom víkend, protože startují nám letní aktivity, dneska už máme první červencový den a už příští týden mezi 6. a 12. červencem můžete do Brna vyrazit na Festival Planet, který pořádá opět Hvězdárna a Planetárium Brno a bude to nádherná podívaná, protože na vás čekají obří modely vesmírných těles a ty se právě staly v posledních letech velmi oblíbenými. Letos na vás čeká z brusu nová 12-metrová v úzovkách obludka planetární, protože na Kraví hoře se nám rozáří nová planeta. Co to bude, tak to vám neprozradím, ale vypravte se podívat právě mezi 6. a 12. červencem na Kraví horu do Brna. Akce se koná potom ještě jednou v létě, a to mezi 3. a 9. srpnem, ale samozřejmě závisí také na počasí. Festival Planet startuje už příští týden, srdečně zve hlavní mediální partner Hit Radio City Brno. Pokud byste chtěli vyrazit na letní scénu divadla Bolka Polívky, tak můžete vzít už tento týden, respektive tento pátek útokem Mikulov. Právě v pátek od 20 hodin je na programu hořká komedie Fichtl s Pavlem Liškou a Michalem Isteníkem v hlavních rolích. 5.7. se uskuteční od 20. hodiny představení Bez předsudků v hlavních rolích Pavel Zedníček a Jana Pavlová a všechno to je na letní scéně divadla Bolka Polívky v Mikulově v amfiteátru. Tak přejeme bohatý kulturní zážitek, no a pokud byste rádi Meruňky, tak zveme na velkopavlovické Meruňkobraní v sobotu 4. července od 10. hodiny do 17. hodiny a bude to ve Velkých Pavlovicích. Opět bude na programu ochutnávka představení velkopavlovické Meruňky Marhulové na ledu, soutěž v pojídání belešů a samozřejmě mnoho soutěží pro děti a kvíz pro dospělé. Takže skvěle se bavte, věřím, že pokud se vypravíte jakýmkoliv směrem, tak se určitě těch letních aktivit můžete i díky Hit Radio City Brno krásně zúčastnit a litovat rozhodně nebudete. Tak hlavně hodně stínu.

0: Krásné středeční odpoledne, polovina týdne je tady, ale myslím, že hlavně tí školou povinní to absolutně neřeší. No a moje drahá třeba, když jsem s ní předevčírem volal, tak my si voláme teda častěji, jo, ale ta říkala, co je za den, tak jsem říkal, sobota, a ona tomu fakt jako uvěřila, no, tak taky pracuje ve školství, není jaký. No, každopádně od dnešního dne mám tady takové malé varování, máme konec levných nákupů. Ode dneška si za každý balíček ze zahraničí, který přijde, hlavně teda z Asie, připlatíme clo 73 kaček. Tak nevím, jestli to je dobře nebo špatně a vůbec nevím, jestli to je za jednotlivou položku anebo za celý košík nebo balík. Tak pokud byste měli novější informace, klidně mi pošlete zprávu na 720 890 848. Ať i já mám dokonalý přehled, protože tu a tam jsem taky nakupoval. No, no schválně, kdo ne? Ať zvedne ruku teď.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: Končíme. Chcete si nakoupit se slevou až 90%? Tak neváhejte. Totální výprodej outletu Siko v Brně Židenicích právě začíná. Čeká nás velké stěhování, takže všechno zboží musí pryč. A to doopravdy. Brzy nás najdete ve zcela nové obchodní zóně Siko v Bohunické ulici. Totální výprodej celého sortimentu se slevami až 90%. Siko. Stylové řešení vašich koupelen a kuchyní. Více na siko.cz/outlet.
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
4: Český česnek, česká farma, česká kvalita. Farma Šeda vás zve na samozběr českého paličáku za cenu od 89 korun za kilogram. Od 26. června do 12. července každý den od 8 do 17 hodin. Nazbírat si můžete také jahody, rané brambory, cibuli a mrkev. Více informací na Facebooku Farma Šeda nebo na telefonu 733-722-450.
5: Plánujete na víkend pořádnou makačku? Tak zbystřete. V Prodoma jedeme akci Víkend za polovinu. Navštivte naše půjčovny. Vybrané stroje a profinářadí vám půjčíme za pouhou půlku ceny. Rezervujte si techniku včas a ušetřete balík. Více na prodoma.cz.
6: Prázdniny startují a ceny padají. Tak proč nevyrazit na výlety s plnou nádrží z Makra? Od 1. do 3. července u nás natankujete. Natural 95 za 35,50 a diesel za 31,50 z DPH. Tankujete i bez makrokarty. Zastavte se pro palivo i výhodný nákup na cestu. Více na makro.cz.
7: 21 Pilots. Lord. Teddy Swims. LP. A ty... Na jednom místě. Vyhraj čtyřdenní vstupenky na festák Colors of Ostrava od Allegro. Každé všední ráno ve snídaní šampionů na Hitrádiu.
8: Hitrádio City Brno.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

0: Radio City Brno.
1: Zlepši si náladu.
2: I wear by nothing.

0: Doufám, že i takováto parádní muzika vás, jak se patří, rozjela blíže k 17. hodině, stejně jako nás. A my samozřejmě vyrážíme znovu na silnice na Hit Radio City Brno, vyrážíme opět překontrolovat Jihomoravský kraj a Brno. No a jak se dívám, D2, 2,5 kilometr, ta je taková už klasika, folklor ve směru do Brna. Tady máme opět porouchané osobní auto, stejně tak na D1 na 196. kilometru. A buďte velmi opatrní, pokud jedete z Brna na Vyškov, tady nám bourala dvě osobní auta do kolony, vyjíždíte už na exitu 182. No a ve Znojmě v ulici Dukelských bojovníků křižovatka s Brněnskou bourala také dvě osobní auta, projíždí se jedním pruhem. Na trase z Boskovic na Kunštát u újezdu zasahují záchranné složky u havárky, dodávky, která skončila i přes střechu, no a také v Brně v Trnkově ulici, tady se nám srazila dvě osobní auta na místě policie a projíždí se jedním pruhem. Tak pokud možno lehkou nohu na plynovém pedálu, samozřejmě klímu, tak 5 až 7 stupňů na rozdíl od venku, protože ať náhodou nechytnete rýmičku. No a pokud byste měli jakékoliv podrobnosti ze své trasy, klidně nám pošlete zprávu nebo hlasovku na náš WhatsApp 720 890 848. Děkujem.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opavia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Poslouchejte i tento víkend Hit Radio a buďte o zážitek bohatší. Vyhrajte voucher na 5000 korun od Slevomatu, protože ty nejlepší zážitky zkrátka musíte zažít.
7: Jenom hity. Hit Radio.
8: Všechno, co žijeme, nosíme a čím se obklopujeme, je umění a design. Inspirujte se tam, kde móda a tvorba určují směr. Moravská galerie v Brně.
7: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
9: Je 17 hodin, krátké zprávy a David Račák. Majitelé psů musí ode dneška začít registrovat svého psa do centrální evidence. Nemusí ho zapsat i hned, zvíře stačí zaevidovat při běžné návštěvě veterinárních lékařů, nejpozději při nejbližší vakcinaci proti vzteklině. Léto přeje objevování historie, proto Chomutovi letos zve na komentované procházky, které návštěvníky provedou po stopách válek i historií Kamencového jezera. Více říká mluvčí radnice Suzana Vavřínová.
10: Procházky proběhnou během července a srpna. Účast není potřeba předem rezervovat. Prohlídky městem začínají vždy v 10 hodin u městského informačního centra na náměstí 1. máje a prohlídky Kamencového jezera pak od 11 hodin u vstupu do kempu.
9: Prohlídky jsou zdarma a nejbližší se uskuteční už tuto sobotu. V Evropské unii začíná platit clo na balíčky ze třetích zemí v hodnotě do 150 eur. Vztahovat se bude třeba na zásilky ze Spojených států a Švýcarska. Postihne ale hlavně ty, které si Evropané objednávají u čínských internetových prodejců, budou platit 3 eura. No a útočník Marcel Barinka ze zdravotních důvodů ukončil v 25 letech hokejovou kariéru. Na sociálních sítích o tom informoval jeho současný klub Kladno. Extraligu hrál bývalý mládežnický reprezentant taky za Vítkovice.
11: A jak to v Brně jezdí z pohledu městské hromadné dopravy, to zjišťujeme přímo z dispečinku dopravního podniku města Brna.
12: Dobré odpoledne všem posluchačům Hit Radia City Brno. Provoz městské dopravy je momentálně bez větších komplikací. Pouze na linkách 49, 50 a E50 počítejte v oblasti Horní Heršpice se zdržením do 10 minut. Dále upozorňujeme cestující, že od 17 hodin přibližně do 18 hodin budou kvůli kulturní akci na náměstí Svobody odkloněny linky 4 a 9 ulicí Husovou. Vynechají zastávky Zelený trh a náměstí Svobody, přičemž linka 4 vynechá i zastávku Česká. Veškeré informace ohledně provozu hromadné dopravy v Brně naleznete na našem webu dpmb.cz nebo v naší mobilní aplikaci dpmb.info. Za dopravní podnik města Brna, Vít Rutkaj.
0: To se mi nechce věřit a myslím, že se mi normálně, nebo že mi normálně zatuhnul telefon, protože aktuálně v Brně to prý měří 26 stupňů Celsia. To jsem divák. Blansko hlásí jenom 22. Fíha. A pokud se vypravíme ještě na Znojemsko, tak tady by teplota měla být teď aktuálně na 24 stupních. A taky by se tam už mělo, no, hodně zatáhnout a pršet. Rozhodně ale samozřejmě nám hrozí další přehánky anebo silné bouřky, tak já pevně doufám, že to nebude žádný Mordor.
7: Hit Radio City Brno.
0: Vzpomenete si ještě někdy na řízkové rituály před odjezdem na dovču? Za chviličku to na Hit Radio City Brno probereme. No a možná vám uděláme i choutky na véču. Igor Nolžal stále s vámi, přeju klidné středeční odpoledne a posílám ATC.

0: Tolik Alex Voren, posloucháte stále středeční odpolední show Hit Radio City Brno. A pokud se ještě nebalíte na dovolenou, tak doufám, že brzo budete. A teď se možná malinko vrátíme v čase, protože co je taková česká klasika, když vyrážíme k mořu? No samozřejmě lednička nacpaná řízkama, které jsou v alobalu. Tak to je náš národní startovní rituál. No a samozřejmě tatínkové zase šup, tři vasy piva, protože je to tam fakt jako hodně drahé, že jo? Odjezd ve dvě ráno, je to klasika, protože se vyhneme kolonám a pak se všichni Češi, kteří vyráží stejně jako vaše rodinka, potkají v jedné obrovitánské koloně u Vídně. Tak je to taková národní koordinace na jedničku. Tak taky jste se malinko vrátili v čase, tak do první půle devadesátek. No, i tak mohla tenkrát vypadat vaše cesta na Jadran, ale dneska už to může být trošku veselější. Okom ale vím, že si rozhodně žádné řízky v žádném případě nedělal. Tak to je kolegyně Peťa Tomanová, která nám poslala tento vzkaz.
1: Čau Iggy, čau všichni, zdravím z Bulharska. Právě teď mají dám důl na pláž, akorát, že nahoře to bude horší, takže to vyřeší budoucí Péťa. A co se týče Bulharska, jak přišli na euro, tak v obchodě to vypadá, že se tam všichni motají jak zmatený včely. Je to trošku dražší, ale myslím si, že doporučuju, takže přijďte, je tady hezky, podle mě je tady chladněji než u vás. Mějte se krásně.
0: Tak děkujeme za pozdrav, každopádně pokud se chystáte i vy do Bulharska, nezapomeňte, že leva už dávno neplatí, pokud byste měli třeba z Loňska, tak hold smolíček, no. Už tam valí na tvrdou měnu na ojra a je to tam prej znádek, říkala Peťa. Teď už ale pro vás, pro všechny, ať už cestujete kamkoliv, Adam Ďurica.

0: ladíte Hit Radio City Brno, tolik David Guetta, Terry Smith, Tones and I a dál to nepřečtu, protože máme krátké řádky. No a pojďme se ale na Hit Radio City Brno teď podívat trošku někam jinam, protože opět přinášíme další úspěšný zásah městské policie Brno. Víc nám řekne tiskový mluvčí Václav Kadraba.
1: Hezký den do studia i všem posluchačům Hit Radio City Brno. Jen stěží pochopitelné jednání muže v Křenové ulici si vyžádalo v noci na úterý příjezd hlídky městské policie. Podle volajícího na linku 156 skákal po zaparkovaných autech a zhazoval, co mu prý pod ruku přišlo. Když strážníci muže odpovídajícího popisu dostihli ve společnosti jeho dvou známých, nejprve zapíral, že by něco takového dělal. Kontrolou kamerových záběrů se však potvrdila slova svědka. Ze záznamu bylo patrné, že shodil na zem dvě přenosné dopravní značky, stavební oplocení a čtyři sdílená kola. Nic z toho naštěstí nepoškodil. Kromě toho ale vylezl i na nedaleko odstavená auta a procházel se po nich. Na předních kapotách, čelních sklech a střechách těchto tří aut byly skutečně patrné otisky dlaní a podrážek. Na jednou z nich našli strážníci promáčkliny v přední kapotě. Ještě než hlídka přivolala státní policisty, provedla u 30-letého muže dechovou zkoušku, která přinesla výsledek téměř 1,8 promile alkoholu. Po konzultaci s policisty předali strážníci případ úředníkům, kteří se budou podezřením z majetkového přestupku dále zabývat. Mezitím ještě hlídka asistovala zdravotníkům s převozem muže na záchytnou stanici. Děkuji za pozornost a přeji příjemný poslech.
0: Ty jo, tak hold, slunko je svině.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Milovníci hudby na Vinicích s Rajvkou, zbystřete!
4: I letos vám přivážíme ty největší hudební špičky přímo do Vinic a nádherných vinohradů. 8 vinařství, 18 kapel a více než 60 koncertů po celé léto.
3: Jedinečné spojení vína a hudby. To je hudba na Vinicích s Rajvkou.
4: Olympic, MIG 21, Kolárovci, David Koller, 4 tenoři, Queenie, Adam Ďurica, Krhut a Kozub, Tros Diskotékos, Bohnout, Čechomor, No Name, Anna K, Tata Boys, Horký žeslíže, Kateřina Marie Tichá, Banky Business a Aneta Langerová. A k tomu spousta výběrového vína.
3: Vstupenky na www.hudbanavinicich.cz.
5: Plánujete na víkend pořádnou makačku? Tak zbystřete. V Prodoma jedeme akci Víkend za polovinu. Navštivte naše půjčovny. Vybrané stroje a profi nářadí vám půjčíme za pouhou půlku ceny. Rezervujte si techniku včas a ušetřete balík. Více na prodoma.cz.
6: Objevte hotel Atlantis v Brně. Právě teď jsme pro vás znovu otevřeli venkovní wellness. Po rekonstrukci v nové podobě ještě příjemnější než kdy dřív. Zažijte jedinečné saunové ceremoniály, které uvolní vaše tělo a pročistí mysl. Relax, vůně esencí a chvíle, kdy se svět na okamžik zastaví. V létě také venkovní bazén jako stvořený pro rodiny s dětmi, kde se osvěžíte ve vodě a vychutnáte si drink u venkovního baru. Dopřejte si odpočinek, který si zasloužíte. Rezervujte

0: si svůj wellness zážitek ještě dnes v hotelu Atlantis.
1: Na všechno existuje návod, až na muže po 40, tedy až doteď.
2: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
1: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
2: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
1: Maitreya. Inspirace srdcem.
3: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
4: Hit Radio. Když se probudíte do slunečného rána,

0: Shakira a Waka Waka, za chviličku Vanastovy věci, sbírka z vadlejch růží, tak to už jsem dlouho neslyšel, no ale ještě předtím něco do žaludku.
1: Nevadíme, posloucháme.
0: Protože, jak tady mám info z dopoledního vysílání, tak dneska vám to jaksi nevyšlo. No, i to se někdy stává. Každopádně, pokud byste chtěli bojovat, tak zítra máte v dopoledním vysílání u Peti Roušár možnost vyhrát 2 poukázky za rovný litr do restaurace Buffalo Americano Steakhouse. Takže pokud máte rádi pořádný flák masa, tak byste rozhodně zítra neměli mezi 9. a 11. respektive 12. zapomenout na kouzelné spojení Nevaříme, posloucháme. A také se předtím registrovat přes www.hitradiocitybrno.cz, protože pokud to splníte a my vám zavoláme, vy řeknete Nevaříme, posloucháme, tak máte hned 2 poukázky v celkové hodnotě 1000 korun úplně gratis doma. A vyrazíte si pak na pořádný steak do restaurace Buffalo Americano Steakhouse. Tak včas jste byli varováni, já vám držím palce.
1: Americké stejky a v Brně? Nespokojte se s napodobeninou. Vyžadujte od stejku originalitu. Steakhouse. Buffalo American Steakhouse. Zažijte Ameriku uprostřed Brna na Křížkovského 22 u výstaviště. Jedinečná žebra a křídla. Šťavnaté burgery. Skvělé stejky z netradičních druhů mas. www.restauracebuffalo.cz

0: Na Hit Radio City Brno se nám blíží 6:15, venku se nám zvedá vítr tady u nás nad Brnem, tak uvidíme, jak to dopadne, jestli nakonec zmoknu, ale musím říct, že dneska by mi to vůbec nevadilo, ba právě naopak. Tak pokud u vás už prší, tak si užívejte trošku schlazeného vzduchu, protože za poslední dny už to fakt bylo potřeba, ale doufám, že nic, žádný mordor, marast ani nic podobného hrozit nebude. Pokud ale i nadále budete na vlnách Hit Rádia City Brno, tak věřím, že po 18. si opět přijdete na své, protože i dneska na vás čeká směska toho nejlepšího z 80., 90. a milénia. No a když by měl nalákat, jo? Je to těžká volba vybrat tři, ale těšit se můžete dneska na legendární pecku od kapely Metallica. Trust I see and I find it new. Every day for us something. Nebudu chybět ani Mike and the Mechanics. A na švédskou Vysočinu se vrátíme v čase do první půle devadesátek. One More Time a Highland. Tak to si pamatuju úplně přesně. Jako 15-leté trdlo jsem chodil na diskotéky do Kulturáku ve Strážnici a tam to frčelo z obrovských beren. No, byl jsem úplně vedle sebe. Tak si to hezky užívejte i vy, dneska po 18. Igor Doložal zvedá kotvy, přeju klidnou a pohodovou středu a zítra opět mezi 15. a 18. na Hit Radio City Brno. Ahoj!
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmoža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
2: Nové letní vydání magazínu Reportér. Michalovce, město na Slovensku, které se vylidňuje. Mladí Slováci odcházejí do Česka. Velký rozhovor s mladým hercem Tomem Seanem Pšeničkou a řada dalších, například s Janem Hřebejkem nebo Bárou Basikovou. Jubilejní 60. ročník Karlovarského festivalu a spousta dalšího čtení v magazínu Reportér.
3: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. Pátek 10. července v Zámeckém parku ve Slavkově u Brna. Těšíme se na vás.
4: Vesmírný týden na Kraví hoře. To je festival Planet Brno. Obří modely vesmírných těles, letní kino s vesmírnou duší, cesty mezi hvězdami v digitáriu a hlavně nový obří model Gigalónu. To vše na jednom místě pro rodiny, zvídavé i náročné fanoušky vědy už od 6. do 12. července. A pozor, Kraví hora je pro auta vesmírně nedobytná. Více informací na festivalplanetbrno.cz.
5: Orea Congress Hotel Brno hledá nové kolegy a kolegyně, kteří chtějí v moderním a stabilním zázemí tvořit skvělé zážitky pro naše hosty. Hledáme šéfcukráře, cukráře, kuchaře a další posily. Staňte se součástí skvělého týmu Orea Hotels and Resorts. Více na orea.jobs.cz.
6: Končíme. Chcete si nakoupit se slevou až 90%? Tak neváhejte. Totální výprodej outletu Siko v Brně Šidenicích právě začíná. Čeká nás velké stěhování, takže všechno zboží musí pryč. A to doopravdy. Brzy nás najdete ve zcela nové obchodní zóně Siko v Bohunické ulici. Totální výprodej celého sortimentu se slevami až 90%. Siko. Stylové řešení vašich koupelen a kuchyní. Více na siko.cz/outlet.
7: Prázdniny startují a ceny padají. Tak proč nevyrazit na výlety s plnou nádrží z Makra? Od 1. do 3. července u nás natankujete Natural 90 a diesel za 31,50 z DPH. Tankujete i bez makrokarty. Zastavte se pro palivo i výhodný nákup na cestu. Více na makro.cz.
8: Maraton hudby Brno rozezní centrum města od 6. do 9. srpna. Taneční Balkan Night, Omar Sosa, Paolo Fresu, Nguyen Le a desítky dalších koncertů. Vstupenky na goout.cz.
9: Hit Radio City Brno.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
2: Máme pro vás nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. V brněnském Jundrově v Nálepkově ulici probíhá oprava komunikace. Vaše dopravní info nám dejte vidět na naše WhatsAppové číslo 720 890 848. Napište nám nebo nahrajte hlasovou zprávu.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ.
3: Jsme mladí a neklidní.
4: Jdeme na to!
3: Vyrážíme objevovat krásy Česka.
4: Piráti, jdeme! Ahoj!
3: Kdo si hraje nezlobí, ne? V novém zábavném pořadu Čekuj Česko!
5: Každou neděli dopoledne na Nově.
3: A poprvé v Příbrami.
6: Miluju nový místa se skvělou kávou.
7: Jo, Kapka.
6: Co je Kapka?
7: Výhodný předplatný na kafe na pár kliků. Objevuješ nový místa a nic neřešíš.
6: Objevuj nová místa od pražíren po Hidden Bistra s aplikací Kapka.
7: Svou oblíbenou kávu, maču nebo limču si můžeš vychutnávat už od 89 korun měsíčně.
6: S Kapkou máš kafe vždycky v kapse.
7: Předplatné na kávu.cz.
8: Připraveni na letní zážitky, k vodě i na výlety, s Penny vždy výhodněji. Navíc v akci. Vepřová kýta bez kosti, kilo za 59,90 a české máslo Karlova koruna za 22,90. Penny.
9: Všechno, co žijeme, nosíme a čím se obklopujeme, je umění a design. Inspirujte se tam, kde móda a tvorba určují směr. Moravská galerie v Brně.
1: On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
10: Je 18 hodin, dobrý podvečer u zpráv přeje Lucie Daňková. Lidé si objednali české státní dluhopisy za zhruba 80 miliard korun. Zájem tak čtyřnásobně překročil původní emisní plán 20 miliard korun. Objednané dluhopisy musí lidé uhradit do 7. července. Prezident mandát pro summit NATO v Ankaře určitě dostane. Ve sněmovně to řekl ministr zahraničí Macinka. Mandát je součástí usnesení vlády a bude také obsahem dokumentu, který bude sloužit jako podklad pro všechny členy delegace.
11: Se nejedná o delegaci prezidenta, jedná se o delegaci premiéra. To znamená, ta obsahuje nějaké členy, kteří tam v té delegaci mají nějaké role. Takže místo policejní ochrany, kterou nyní pan prezident tedy nepotřebuje tak rozsáhlou, jak se asi ukázalo, tak si vybral do své delegace, že chce tam ještě mít oficiálního fotografa a tiskového mluvčí.
10: Hrad podle prezidenta chtěl vyslat do Ankary minimalistický tým o 7 lidech ze zahraničního a komunikačního odboru a protokolu. Odmítl, že by někdy požadoval 35 míst. Kvůli poruše zabezpečovacího zařízení nejezdili dnes popoledni zhruba 90 minut na Táborsku vlaky. Jednalo se o železniční koridor mezi Prahou a Českými Budějovicemi. Zařízení poškodila bouřka. Omezení se týkalo i mezinárodních spojů do Rakouska. Při oslavách postupu mexického týmu do osmifinále mistrovství světa ve fotbale přišli v hlavním městě o život 3 lidé, uvádí to agentury. Domácí Mexiko v noci na dnešek na aztéckém stadionu porazilo Ekvádor 2:0. Podle odhadu radnice se v ulicích sešlo více než 1 milion lidí.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia CZ. Přes apku Rádia CZ.
10: Zataženo pod mrakem, doznívající déšť nebo bouřky na Moravě a ve Slezsku ještě silné. Od západu během noci s výjimkou východu bude polojasno, skoro jasno. Nejnižší teploty

0: 18 až 13 stupňů, na západě pouze 10. No a zítra většinou polojasno, na východě zataženo a ojediněle déšť. Nejvyšší teploty 22 až 26, na jižní Moravě 29 stupňů.
1: Krásný večer, 2:08 s vámi Kateřina Pechová. Doufám, že máte hezkou středu. No a bude ještě hezčí, čekají nás totiž ty nejlepší hity. To nejlepší z 80., 90. a taky milénia. Tak jdem na to. No a hned na začátek. Destiny's Child a Independent Woman Part 1.

To You, Charles and Eddie, posloucháte Hit Radio. Krásný večer vám všem, 10 minut po 18. hodině. Důležitá otázka, už prší všude, nebo ještě stále někde čekáte? Protože upřímně myslím, že po těch vedrech jsme tak nějak všichni čekali na déšť a na to, až se trošku něho bude mít tělo možnost aklimatizovat. Já jsem třeba věděla, že tady už by to mělo ve 4 ráno opravdu přijít, takže jsem se opravdu ve 4 ráno vzbudila a venku pršelo. To bylo skvělý, krásný moment. Tak jenom klidně napište 777-937-777, co počasí u vás. Jestli už je to krásný pohodička, jste ready na léto, nebo jestli ještě stále trpíte. No a k tomu legenda všech legend. Metallica a Nothing Else Matters.

0: 5, Sheena Easton, posloucháte Hit Radio, krásný večer. A prosím vás, takhle, vy co píšete, že ještě stále nic, ano, bavíme se o té bouřce nebo dešti, ochlazení, takovým tom, že se můžete konečně nadechnout, tak ano, ještě stále píšete, že u vás třeba nic. Tak prosím vás, držím pěsti, ať už to fakt dneska konečně přijde, protože tohle je zatím nejbláznivější bouřkové období, co jsme tady asi měli, protože absolutně netušíme, kdy, jestli jo nebo ne a jak moc. Tak držím pěsti, ať je to bez krup a hlavně, ať už to je. Za chvilku naprostá esence hudby. V rámci 80., 90. a milénia samozřejmě musí zaznít Pomáda. John Travolta, Olivia Newton-John, už za chvilku.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
3: Tahitské léto v Aquapalas Praha už je tady!
4: Zábava vlny tobogány.
5: Co vás čeká?
6: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
7: Plno tobogánů a skluzovek.
8: Tak všichni rychle do plavek.
9: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
10: Relax, drinky, animace.
11: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
12: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
13: Aquapalas Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
14: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.

Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Rádio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Rádio. Když jedete na dovolenou. Nebo trčíte v dopravní zácpě. Rychlost vaší cesty nezměníme. Můžeme vám ale zlepšit náladu. Léto zní líp s Hit Rádiem.

0: Hit Radio City Brno.
1: Why'd you grease the lightning?

Chase the Sun, to jsou Planet Funk, posloucháte Hit Radio. Krásný večer všem. Jak dobrý jste v prokrastinaci? Protože takhle, obecně jsme v ní jako skvělí. Ne, opravdu, to nám jde. Jsou věci, ve kterých prostě excelujeme. Takže co nemusíte udělat dnes, odložte tak na pozítří, ať zítra máte volno. Jo, geniální věc, protože průměrný člověk, já nebo vy, případně váš soused, prozevluje denně 69 minut odkládáním důležitých činností a jiných povinností. Jo, to je takový tak, jdete kolem toho koše s prádlem, koukáte na něj, on kouká na vás a vy si říkáte, tak ještě do zítřka. A ono to vydrží. Ono se jakoby nic zásadního nestane, že jo? Údajně tak během života strávíme v průměru neuvěřitelný 3 roky. 3 roky tím, že vlastně posouváme tyhle důležité věci. A upřímně, lepší v životě 3 roky prozevlovat, než je propracovat. To se asi shodneme, ne? Takže teď odložte všechny povinnosti stranou a pojďte si jenom užít Kiss, Gotta Give Rock and Roll to You.

0: McCartney a Stevie Wonder, Ebony and Ivory, posloucháte Hit Radio. To jsou dneska neskutečný perly, že jo? Jako naprosto legendární hlasy, legendární postavy. No a v tom budeme na Hit Radio Classic samozřejmě pokračovat. Když řeknu Jerry Halliwell, tušíte Spice Girls, jasně. Když řeknu Freddie Mercury, tušíte? Jestli, že tušíte. Jeden z nejlepších hlasů historie. Už za chvilku v našem éteru Living on my own.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 59,90, trvanlivé plnotučné mléko, litr s apkou za 12,90 a svíjanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
2: Maxi, ta podlaha potřebuje natřít. V Baumaxu mají bílý balakryl Uni už od 239 korun.
3: Baru, pořídíme podlahu novou, laminátovou. Dub Orlen nebo dub Boston jen za 175 korun metr.
2: Super, a balakrylem natřeme futra.
3: Akce platí do konce července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Chceš si dát skvělý kafe na cool místě?
5: Tak sáhni pro mobil. S aplikací Kapka máš svou oblíbenou kávu, maču nebo limču na pár kliknutí, poznáš nová místa a nic víc neplatíš.
4: Jednoměsíční předplatné pro celé Česko.
5: S Kapkou máš kafe vždycky v kapse.
4: Více na předplatnenakavu.cz.
6: Rytířský duel jako semifinále Snapbacks ligy amerického fotbalu ve Znojmě. Přijď podpořit znojemského Tipsport Czech Bowlu proti Nitře Knights. Semifinále se hraje v neděli 5.7. od 17.50 na městském stadionu. Zápas můžeš sledovat v přímém přenosu na ČT Sport. Na zápas tě zve
7: Under Armour makes you better.
6: To nejlepší pro svůj trénink najdeš na underarmour.cz.
8: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.

0: Ariana Grande. It's Hozier.
1: Krásný večer, minuta po 7 hodině. Doufám, že máte hezkou středu. No a k tomu od nás ty nejlepší hity. Dáváme si společně to nejlepší z 80., 90. a milénia. A tak to bude i dál. Čekají nás Mike and the Mechanics, ale teď troška toho poctivého diska. Tohle jsou Otavan. Hezký večer.

Mike and the Mechanics, Over My Shoulder, posloucháte Hit Radio. A prosím vás, důležitá rada a důležitá omluva pro vás. Pokud chcete mít doma génia, který bude zároveň citlivý a taky chápavý k druhým, tak do něj tlačte čokoládu. Jo, ideálně horem, dolem, kudy to půjde. A sami si ji dejte taky k snídani, k obědu i k večeři, protože, a to je si myslím pozitivní zjištění pro všechny, jíst čokoládu znamená mimo jiné podporovat emoce, myšlení a paměť. To je vlastně skvělý. Jo, jakože až teďkon zase večer na vás přijde taková ta poctivá mlsná. A vy se budete přemáhat, abyste to neudělali. Ne, běžte to udělat. Běžte to udělat a kdyby vám to chtěl někdo vyčítat, tak prostě jenom řekněte, že pracujete na svých emocích a taky na své paměti. A to je důležitý. NSYNC, It's Gonna Be Me.

0: M People a Open Your Heart, posloucháte Hit Radio. Krásný středeční večer, čtvrt na osm. Tak co, středa, dobrý? Já doufám, že jo, že máte hezký večer, že ideálně nic moc neděláte. Možná jste v práci, tak tam by to asi něco chtělo, ale jenom tak jako nenápadně, jo? Ať si jako nikdo nevšimne, že se flákáte, ale jenom tak jako decentně se občas pohněte, jo? A k tomu samozřejmě dál to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. Čeká nás Nelly Furtado, Eurythmics nebo Buty.
1: Na všechno existuje návod, až na muže po 40. Tedy až doteď.
2: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny v polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
1: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
2: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
1: Maitreya. Inspirace srdcem.

I'm Like a Bird, to je Nelly Furtado, vy posloucháte Hit Radio. A hele, jako důležitá věc, jo, i ty úplně nejlepší v něčem občas prostě musí třeba stranou, jo. Je to takový hodně obecný, každopádně mám na mysli Lionela Messiho, což je, asi se dá říct, jeden z nejlepších fotbalistů světa. Pro někoho ten úplně nejlepší, jiní by se mnou hádali, v pořádku. On teď z 5 góly dokonce vede soutěž o zlatou kopačku, jo, velký úspěch. No jo, ale jeho zemi, Argentínu, teď čeká zápas proti outsiderovi z Jordánska. A trenér oznámil, že Lionel Messi nebude v základní sestavě. Teď si to představte, to je úplně, jakože na jednu stranu chápu, pokud je Jordánsko proti ním takový outsider, tak si to můžete dovolit, ale zároveň já bych to tomu Messimu třeba neříkala. Jo, jako představte si tu situaci, kdy za ním přijdete a řeknete Messi, teď tam nebudeš. A uvidíme. Možná ti dám chvilku šanci. No, nic moc. Nada.

0: Tohle je Paul Young, Every Time You Go Away. Krásný večer z Hitrádia. Díky všem, co jste s námi, co s námi trávíte i ten středeční večer. Spolu si tu dáváme to nejlepší z 80., 90. a milénia. Od té totální romantiky přes vlastně grunge a všechny tyhle věci. A já myslím, že chybět by neměla i tahle kapela. Foo Fighters, Learn to Fly. Mimochodem, tenhle song znáte rozhodně i ze spousty filmů. Ano, ať už v 90. nebo v rámci milénia se právě tenhle song objevil ve spoustě takových těch romantických komedií a tak. My si ho dáme už za chvilku.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Český česnek, česká farma, česká kvalita. Farma Šeda vás zve na samozběr českého paličáku za cenu od 89 korun za kilogram. Od 26. června do 12. července každý den od 8 do 17 hodin. Nazbírat si můžete také jahody, rané brambory, cibuli a mrkev. Více informací na Facebooku Farma Šeda nebo na telefonu 733 722 450.

0: You are now an official member of the new power generation. Welcome to the dawn.
1: Orea Congress Hotel Brno hledá nové kolegy a kolegyně, kteří chtějí v moderním a stabilním zázemí tvořit skvělé zážitky pro naše hosty. Hledáme šéf cukráře, cukráře, kuchaře a další posily. Staňte se součástí skvělého týmu Orea Hotels and Resorts. Více na orea.jobs.cz.
2: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
4: Krásný večer, 8. hodina je tady s vámi stále Kateřina Pechová a taky to nejlepší z 80., 90. a milénia. No právě teď jsou tady Technotronic a Get Up.

prostě král. Lionel Richie, Say You, Say Me. Posloucháte Hit Radio. Hezký večer. A víte, jak občas máme takovou tu, možná hodně z nás dámy, ale pánové, taky to míváte. Jak chceme prostě za každou cenu dokázat, že máme pravdu? Jo, občas jdeme i za hranu. Zbytečně. Svoje o tom ví indický ministr. Ten totiž chtěl dokázat, že tam v řece teče čistá voda. A tak se jí napil. A v pořádku, jo, chápu, stojíte si za svým, akorát tenhle pán potom dva dny na to skončil v nemocnici. Takže prosím vás, mít pravdu je rozhodně super, ale pojďme to nepřehánět. Richard Miller právě teď.

Love message v éteru Hit Rádia, krásný večer. Prosím vás, pozor na to šmejdiníčko šmejdění. Může to totiž vyústit i v pěkný průšvih. Sví o tom teď už ví jedna Irka, těsně před 40, která dostala u soudu pokutu. Tu pokutu dostala, prosím vás, za to, že na svojí dovolené na Malorce regulérně sexuálně obtěžovala mladíka v sauně. Jo. Já jsem ráda, že jsem u toho nemusela být, samozřejmě zároveň jako, jak to asi tak mohlo být. Jo? Oni se spolu totiž údajně jenom tak jako bavili, no a načež tahle žena využila, že jsou tam sami a začala ho tam, jo. Víme, jak v sauně jsou lidi odhaleni, jo, tak prosím vás, ať už v sauně, nebo kdekoliv jinde, na šmejděníčko šmejdění opravdu opatrně. Skupina Krištof a ženy právě.

0: Posloucháte s Hitrádiem, za námi Cliff Richard a jeho Dreamin. Hezký večer přeju, blíží se nám 9:00, to znamená, že já se s vámi pro dnešek loučím, hezký zbytek středečního večera, zítra se slyšíme zase ve 12:00, mějte si krásně, no a za chvilku třeba tohle. Husí kůže. Whitney Houston, I have nothing, tomu Mojo nebo Falco. Tak se mějte krásně, ahoj.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

0: Congress Hotel Brno hledá nové kolegy a kolegyně, kteří chtějí v moderním a stabilním zázemí tvořit skvělé zážitky pro naše hosty. Hledáme šéf cukráře, cukráře, kuchaře a další posily. Staňte se součástí skvělého týmu Orea Hotels and Resorts. Více na orea.jobs.cz.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádio, Instagram Hit Radia.
2: Hey, I'm Dua Lipa.
3: Hi, I'm Lenny Kravitz.
1: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

0: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
1: A dárek je váš, tak ušetřete
2: si. Náplně hned.

0: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
1: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. Projekt @ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.

0: is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.